jsme nic, ale byli jsme spolu. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, já tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovina té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: plachtu ty negly sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete jak sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne, a doufám, že vám teda pomůže.
1: A máme tady ještě jeden dotaz.
2: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
3: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová fólie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inou, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď švihnete na stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: pekářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 4. dubna a 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurichová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansonu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku prošetří dětský ombudsman. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Lázně v Teplicích nad Bečvou zahajují novou sezonu. Zataženo, déšť, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný, místy čerstvý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům jejího vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Kontroly už tam provedla Česká školní inspekce. Doporučila odvolání ředitele Martina Neorala. Ten pochybení odmítá a vedení obce ho z funkce neodvolalo. Pokračuje mluvčí úřadu ombudsmana Michaela Weissová.
3: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole zklidnila.
2: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
4: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo. Fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
5: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc. Stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině. Nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
6: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
5: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Maximální ceny paliv se o víkendu mění jen mírně. Za benzín se řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 4,40 korun na 33 haléřů. Nafta zlevní o 4 haléře na 1,40 korun 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí, budou platit do pondělí. Nová sezóna dnes začíná v Lázních v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Na zájemce bude od 10. dopolední čekat celodenní kulturní program, řemeslné trhy a přehlídka automobilových veteránů. Pořadatelé jsou připraveni i na mokrou variantu, uvedla to mluvčí Lázní Lucie Pešková.
7: Program zůstává, kapely přijedou, sankový prodej bude, budou futrky s jídlem, takže nebude to žádná úplná okleštěná verze, ale chceme nechat plnohodnotnou variantu, co nejvíc to jde, jenom s tím, že veškeré ty aktivity jsou opravdu přesunuté přímo k Lázeňskému domu Bečva.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes od 20:20 nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Blíml říká, co do dnešního duelu zlepšit.
8: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo, déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný, místy čerstvý, severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc právě začíná. Je sobota 16. května, u mikrofonu je Tomáš Kedzior a začneme kalendářem. Za chvíli probereme, podíváme se na počasí, chystáme ještě do půl šesté také novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Přejeme dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety.

0: Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze.
1: Spearhead Blue, heading for home.
0: Scénář příběhů českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
2: Vítáte dobře, Vodíšku.
0: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Čtvrt na šest a dvě minuty. Dnešní počasí nebude příliš víkendové, tedy sváteční. No, nic moc, zataženo, déšť, teploty do 13 stupňů a mírný, místy čerstvý severovýchodní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Já

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: půl šesté, zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Majitelé pozemku z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím pouze pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací. Má začít v září. Část majitelů požaduje směnu, další se podniku neozvali, řekla mluvčí firmy Kristýna Hanušová. Kriminalisté prošetřují podezření na možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na problémy upozornili někteří rodiče a učitelé. Po provedených kontrolách navrhla Česká školní inspekce odvolat ředitele. Rezignaci odmítl, vedení obce ho neodvolalo. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. V Muzeu Komenského v Přerově je nová výstava zaměřená na 50-letou historii městského kina Hvězda. Postavené bylo v 70. letech minulého století nejen jako prostor pro kulturu, ale taky jako protiatomový kryt. Ze sportu olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Počasí na střední Moravě dnes bude zataženo s deštěm, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů, čekejte mírný místy čerstvý severovýchodní vítr, v nárazech může mít 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Částečně omezen je provoz v hranicích na silnici první třídy číslo 47 v Bělotínské ulici. Opravují tam most, vozovka je zúžená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Půl šesté a dvě minuty, přejeme dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 5.39, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Teď si popovídáme se zajímavou ženou, je to lukostřelkyně a také mistrně světa Marie Horáčková. Už v pondělí nastoupí do mistrovství Evropy v Turecku. O tom, jaká byla příprava na jeden z vrcholů sezóny, jsme si povídali po závodech v Prostějově.
1: No, řekla bych, že poměrně náročná a hlavně psychicky náročná. Trošku jsem měla problémy s nářadím a s vybavením, že mi nepřicházelo včas, nesedělo, protože výrobce luku, s kterým já střílím, vyrobil nový model na podzim, ale než já jsem ho vlastně dokázala dostat do ruky, tak přišlo vlastně docela pozdě a mně se moc nelíbí a nevyhovuje mi, takže mě vlastně trvalo dost dlouho, abych si na to vůbec zvykla. Bohužel jsem vázaná nějakou smlouvou s nima, takže jsem nemohla vlastně jít a přijít jako k nějaký jiný značce nebo hrabnout úplně po něčem jiným nebo zůstat u toho, co jsem střílela loni. Ale jsem ráda, že to vlastně nakonec jsme dokázali nějak vyladit a zatím ty výsledky jsou docela jako fajn, bych řekla. Já jsem na sobě většinou hodně kritická, takže ještě neříkám, že jsou úplně super. Ještě nás vlastně potkala jedna docela zásadní věc, kdy v březnu vlastně téměř jako měsíc předtím, než jsme začínali první závody, nám trenér řekl, že s náma končí spolupráci. No, nebylo by to tak, že by už s náma dál nechtěl spolupracovat, ale spíš ho tak v uvozovkách přeplatilo Mexiko a vlastně si ho přetahli do svého týmu. Takže to bylo i pro něj vlastně srdce rivný, protože jsme si vytvořili nějaký nadstandardní trošku vztah. Tak to bylo velmi šokující a dejme tomu i bolestivý. A vlastně se překlenout vlastně hlavně psychicky, protože technicky to zvládáme, sladit luky, dokážeme si říct o pomoci a třeba tátovi svýmu. Je to pořád si myslím jako čerství vlastně na to i o tom jako mluvit, ale je potřeba věřit sám v sebe a všechno v ty tréninky, který člověk odved. Takže nám teďka zbývá jenom to se obrnit co nejlépe sami a jít do toho. Myslím si ale, že na to máme a je to prostě situace, kdy i on nás vlastně sám učil, že vítěz je ten, kdo se nejrychleji adaptuje na danou situaci.
2: Zpátky do Turecka na mistrovství Evropy za pár dní odlet. Jak dobře znáte střelnici v Antalii?
1: Střelnici v Antalii velmi dobře známe, protože tam letos tam budeme snad 4x. Podmínky jsou tam většinou, teďka si myslím, že tam nebude úplný vedro, v červnu to třeba bývá horší a je to docela náročný se pořád jako hydratovat a doplňovat jonty, aby člověk jako nestrádal. A na druhou stranu jsou tam takový zvláštní povětrnostní podmínky, kdy většinou ten vítr není jako úplně silný, ale je velmi nevypočítatelný, takže to někdy s těma výsledkama dost dokáže taky zamíchat.
2: S jakými ambicemi jede Marie Horáčková do Turecka na mistrovství Evropy? S čím byste byla spokojená, co jsou takové nějaké vaše reálné, anebo třeba i vysněné ambice?
1: Já bych rozhodně chtěla se dostat do semifinále.
2: Krátce stručně říká Marie Horáčková, lukostřelkyně, před odjezdem, odletem na mistrovství Evropy do Turecka. Z Prostějova Adam Kodec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zataženo s deštěm, teploty 10 až 13 stupňů a během dne poměrně i čerstvý severní vítr, to je dnešní předpověď počasí pro Olomoucký kraj.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: 9.51, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se teď do Čech pod Kosířem, nikoli na výlet, ale do rybníka. Mají tam bohužel nechtěné obyvatele. Někdo tam vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, hrozí rybníku vypuštění.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Máme zde problém jeden aktuální, nám nějaký dobrák, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí, takže z toho důvodu my si s těmi rybami teď musíme nějakým způsobem poradit. Voda je v současnosti doopravdy čistá a pokud bychom tady ty ryby nechali nekontrolovatelně množit, tak by to mělo značný vliv na její kvalitu. A vedle toho samozřejmě ty ryby mohou do jisté míry třeba také omezovat rozvoj těch obojživelníků, pro které tento rybník je primárně určen.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povoleny.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde k takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami, jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policie prověřuje možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Obyvatele Brníčka a Strupšína dnes oslavují 50. výročí sloučení obcí. Turisté vyrazí v Přerově na tradiční dálkový pochod a cyklojízdu. Zataženo déšť, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím jen pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací, která má začít v září. Část majitelů nadále požaduje směnu. Další se podniku neozvali, řekla mluvčí firmy Kristýna Hanušová. Smlouvy se týkají zhruba 40 majitelů pozemků na ploše o rozloze přes 11 hektarů. Kriminalisté prošetřují podezření na možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na problémy upozornili někteří rodiče a učitelé. Po provedených kontrolách navrhla Česká školní inspekce odvolání ředitele. Rezignaci odmítl, vedení obce ho neodvolalo.
2: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
3: Popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Ředitel základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral to považuje za nesmysl.
4: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké blížší a konkrétnější.
3: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman. Řešit chce se zřizovatelem, tedy s vedením obce. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Mší v kapli ve Strupšíně začnou dnes o 8:30 ráno oslavy 50. výročí sloučení této vesnice s obcí Brníčko. Součástí programu je také hasičská soutěž a hudební vystoupení. Pokračuje nezávislý starosta Brníčka Jiří Bartoš.
5: Začínáme ráno v mší, následuje fotbalové utkání, potom ve Strupšíně ve 13 hodin bude hasičská soutěž, historickou tříkačkou hasičskou, odměnou bude litr slivovice, následně bude pokračovat program kapelou Vohuba z Hanušovic a hanáčtině nám zaspívají.
0: Na tradiční dálkový pochod a cyklojízdu se dnes můžou vydat zájemci v Přerově. Prezentace a start je od 7. do 10. hodiny dopolední u Sokolovny. Účastníky bude letos čekat novinka zaměřená na osobnosti města, říká za organizátory Alois Dokoupil.
6: Tak trasy máme tam několik pěších tras od 6 km až po 30 km. Nově jsme tam dali letos trasu po Přerově po stopách význačných osobností. Pak jsou cyklotrasy pro cyklisty, které vlastně vedou přes tahák, dá se říct, přerovského okresu, to je rozhled na Tučín. Sport.
0: Čeští hokejisté slaví na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku vítězství 4-1 nad Danskem. Další zápas čeká národní tým dnes ve 20 hodin a 20 minut. Nastoupí proti Slovinsku. Ve 28. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Frýdek Místek porazil Blansko 2-0, Hranice Zlín B 3-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem brněnské zbrojovky. Uničov je 5., Bčko Sigmy Olomouc 6., Hranice aktuálně 15.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo. Déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci sečou trávu a uklízejí kolem silnice první třídy číslo 43. Jedou od státní hranice s Polskem přes Králíky, Červenou vodu a Bílou vodu do Bukovic. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Akcí se koná právě dnes, tedy v sobotu 16. května, ale ta pro nás nejdůležitější je den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Právě dnes mezi 10. a 16. tady u nás na Pavelčákově 19 v Olomouci. Podobné informace jsou na webu olomouc.rozhlas.cz. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré sobotní ráno.

0: před 100 lety.
1: Tomáš Baťa byl tou dobou na návštěvě Olomouce, jak uslyšíme od Dity Vojnarové.
2: Tomáše Baťu doprovázeli při návštěvě Olomouce dva ředitelé a místní obchodvedoucí a předseda společenstva obuvníků pan Sáblík. Ten vyložil návštěvníkům trudný a svízelný stav olomouckých obuvnických mistrů, které zejména Baťova správkárna silně poškozuje a hubí. Továrník Baťa projevil ochotu této krizi čelit, a to tím, že by jednotlivým obuvníkům poskytoval rok od roku, asi o Vánocích, jakousi podporu. Dále navrhl, že přijme 1000 hochů do učení a na vzdělání. Hoši měli být ale pouze z obuvnických rodin, aby se tak zachovala tradice. Rodiče by je vybavili pouze prádlem, dvojím šatem a 60 korunami. O ostatní by se postaral Baťa sám. Z hochů by vychoval pak obchodvedoucí a dílovedoucí. O nabídkách následně jednalo olomoucké společenstvo obuvníků, aby je nakonec odmítlo.

0: počasí.
1: 7 a minuta, dneska čekáme zataženou oblačnost s deštěm, ráno a dopoledne nám prší trvale, později by to mělo snad ustávat. Teploty od 10 do 13 stupňů, vítr během dne, místy až čerstvý, severní, severovýchodní. Předpověď počasí živě s meteorologií bude za půl hodiny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.

6 hodin 21 minuta. Z těch akcí, které se dnes konají, samozřejmě vybíráme Den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc, ale jsou tu i jiné. Například ve Slatinicích na čísle 16 v tamní lesní zahradě se o víkendu koná řezbářské setkání s názvem Stará dobrá rašple. Můžete se podívat, jak řezbáři pracují a třeba si taky něco koupit. Je to po celý víkend. Sbor dobrovolných hasičů Lhota pod Kosířem zve na Hodovou sobotu od 14 hodin. Speciality z udírny, samozřejmě točené pivo a bohaté občerstvení, a bude tam něco i pro děti. No a Gustavova Lužice, už 8. ročník, dneska od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Lužicích.

0: Marquez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Půl sedmé zprávy a Jiří Kořínek.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům jejího vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Kontroly už tam provedla Česká školní inspekce. Doporučila odvolání ředitele Martina Neorala. Pochybení odmítá, vedení obce ho z funkce neodvolalo, uvedla mluvčí úřadu ombudsmana Michaela Vajsová. Státní podnik Diamo zpracovává studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokument posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a obyvatele regionu, řekl vedoucí odboru hornictví podniku Karol Šmehil. Provoz veřejných toalet na výletním místě v Olomouci na Svatém kopečku je omezený. Fungovat budou od 1. června do konce září. V minulých letech je technické služby provozovaly už od Velikonoc. Důvodem jsou vyšší mzdové náklady a částečné opravy zařízení. Dočasné uzavření čeká jeskyně na pomezí u Lipové lázní na Jesenicku. Důvodem jsou jejich opravy. Práce je potřeba udělat mimo zimní období, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Jeskyně budou návštěvníkům naposledy přístupné tento víkend. Ze sportu. Basketbalisté Nymburka vstoupili vítězně do semifinále ligového play-off. Obhájci mistrovského titulu porazili Opavu 116-79. Druhé utkání série hrané na 4 výhry je na programu dnes opět na hřišti úřadujících šampionů. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zataženo s deštěm. Odpoledne čekejte místy přechodné ustávání srážek. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Částečně omezen je provoz v hranicích na silnici první třídy číslo 47 v Bělotínské ulici. Opravují tam most, vozovka je zúžená.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 6.39, tak já myslím, že s touhle písničkou jsme se trefili, určitě snídáte aspoň někteří, takže přejeme dobrou chuť. Podíváme se teď na sever kraje, do Mikulovic, tam po skoro dvou letech začali po záplavách opravovat poničenou kanalizaci. Byli jsme se podívat.
1: Společně se stavby vedoucím Ladislavem Chmelařem se nacházíme v areálu Mikulovické čistírny odpadních vod. Kolem sebe můžeme vidět nánosy kamení, ale také to, že práce se už pomalu rozbíhají. Tak na čem se v současné době pracuje?
2: Začali jsme práce na obnově odplavené kanalizace. Práce spočívají v novém potrubí. Jedná se o stoky, které odváděly vyčištěnou vodu zpět do řeky Bělé a následný přítok splaškové vody k čistírně odpadních vod.
1: Podle starosty Mikulovic Romana Šťastného z hnutí STAN práce zdržela složitá administrativa a opožděné dodávky materiálu.
3: V důsledku vlastně toho, co se dělo na Blízkém východě, nedostatek materiálu, tak jejich subdodavatelská firma, která v podstatě řeší už v tuto chvíli tu kanalizaci, která chybí, tak ta začala někde 23.4., protože čekala na nákup toho materiálu.
1: Kvůli poškozené kanalizaci odpadní vody z obce v současné době otékají pěti výústěmi přímo do řeky Bělé, pokračuje Šťastný.
3: Obyčejný člověk, tak jako jsem já nebo kdokoliv jiný, tak to úplně nevnímáme. Jo, pokud zrovna nebydlíte těsně u té řeky a jedna z těch výústí není zrovna u vašeho domu, protože ne vždy a každý den je to takhle ideální, že prostě ty výústí také zapáchají určitým způsobem.
1: Výjimku pro vypouštění odpadních vod do řeky vedení obce získalo od vodoprávního úřadu.
3: Každý měsíc musíme dělat kontrolní měření, které musíme potom následně posílat k vyhodnocení, tak aby jsme nepřekračovali limity.
1: Uvádí Šťastný. Kromě kanalizace dělníci pracují i na částečné opravě čistírny odpadních vod. Její nefunkčnost se dotýká i sousední obce Hradce Nové Vsi. Pokračuje starosta Pavel Stejskal z ODS.
4: Po povodní byl zničen ten čerpací úsek přes řeku Bělou. Nejde obnovit z toho důvodu, že není funkční čistírna odpadních vod. Obě jímky, kde jsou uloženy čerpadla, tak fungují v podstatě jenom jako ke zhromáždění těch splaškových vod a tak teď je to v režimu, že každý den jezdí čerpací vozy, učerpávají obě jímky a vyváží splaškové vody na čistírnu odpadních vod v České Vsi.
1: Oprava kanalizace a částečná oprava čistírny vyjde zhruba na 86 milionů korun.
3: Celou částku by měla hradit Státní fond životního prostředí.
1: Uzavírá Šťastný. Vedení obce plánuje zprovoznění na podzim. Výstavba nové čistírny by měla být poté zahájena v příštím roce. Z Mikulovic Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta. Do dneška jsme vstoupili deštěm v Olomouckém kraji. Na telefonu je meteoroložka Eva Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak nám prší a kdy to přestane?
2: Tak bude pršet dnes po většinu dne. V průběhu odpoledne bych mohl trošičku ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6 stupni Celsia. Vítr bude foukat zpočátku slabý, postupně zesílí a bude foukat mírný severovýchodní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu. O něco silnější může být na Šternbersku.
1: No, nebude to moc vlídná sobota. Co počasí v noci na zítřek a potom neděle?
2: Noc bude stále zatažená, ale deště už bude plošně méně. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, na horách kolem 2 stupňů Celsia. Vítr bude foukat i nadále mírný severovýchodní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu a od vyšších poloh může být až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra přes den očekáváme i nadále většinou zataženo, hlavně na severu území na Jesenicku s občasným deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat i nadále mírný severovýchodní mezi 3 až 7 metry za sekundu s tím, že bude zvolna slábnout.
1: Tak bude potřeba se dobře obléci, jak jsme teď slyšeli v předpovědi počasí, už je skoro 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
4: Brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě, je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Stavba lávky uzavře hlavní silniční průtah hranicemi. V Šumperku je uzavřena část ulice 8. května. Turisté se dnes můžou vydat na tradiční pochod Bouzovská třicítka. Zataženo déšť, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči dnes neprojedou po silnici první třídy v Olomoucké a Bělotínské ulici v Hranicích. Důvodem je stavba provizorní lávky pro pěší právě nad silnicí, uvedla za investora Hana Lounová ze správy silnic Olomouckého kraje. Dopravu v Šumperku od dneška komplikuje dvoudenní uzavírka části ulice 8. května. Důvodem jsou práce na rozšíření teplovodu. Dopad mají také na provoz městských autobusů. Více mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Uzavírka se dotkne také městské autobusové dopravy. Zastávka Šumperk, ulice 8. května, třetí základní škola, bude dočasně přesunuta na ulici Jeremenkova. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost a děkujeme za pochopení.
3: Na hřišti na Bouzově na Olomoucku startuje pochod Bouzovská třicítka. Registrace a start je od této chvíle až do 11. hodiny dopolední. Trasy jsou připravené pro pěší i cyklisty. Pokračuje jednatel pořádajícího Sokola Petr Formánek.
6: Jsou tam různý délky trás, 3, 8, 15, 30, máme i 50 km dlouhou trasu pěší a pak jsou tam ještě cyklotrasy 25, 40 a 55 km.
3: Kolona historických vozidel vyrazí v 10 dopoledne z areálu letiště v hranické místní části Drahotuše na jízdu po regionu. Trasa povede na kolonádu v Teplicích nad Bečvou a do Kelče na Vsetínsku. Pořadatel Jiří Zemánek předpokládá účast zhruba 200 veteránů. Návštěvníci letiště si ale budou moct prohlédnout taky akrobatická letadla.
7: Letadel čekáme, že budou samozřejmě převážně současná akrobatická letadla s tím, že nejstarší by mělo být z roku 1958, to by mělo být Zlín a měly by tam být i repliky historických meziválečných letadel. Hlavním hostem této celé akce, celé té show a v podstatě jak veteránské, tak i letecké je Petr Jirmus, což je několikanásobný mistr světa v akrobatickém létání.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený trenér Radim Rulík.
8: Ten byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
3: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty. Dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo Spojené státy 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3. A Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo s deštěm, odpoledne místy přechodné ustávání srážek. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou, stojí u velkého újezdu před 287,5 kilometrem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále. vstáváme dnes do deštivého rána, mělo by pršet minimálně ještě dopoledne, později o trošku méně, ale ty přehánky můžou být podle předpovědi po celý den. Dobrý důvod navštívit Český rozhlas Olomouc, nám sem neprší, Pavel Čákova 19, mezi 10. a 16. hodinou právě dnes, den otevřených dveří, tak jste srdečně zváni. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, přeji hezké dobré sobotní ráno.

0: Do celostátního festivalu ZUŠ Open se letos zapojilo několik škol z Olomouckého kraje. Jednou z nich je také základní umělecká škola Iši Krejčího. Její smyčcový orchestr Kosmoriko připravil společný koncert s mladými hudebníky ze švýcarského Lucernu. Výsledek společných příprav uslyší návštěvníci dnes v Olomoucké redutě. Zazní skladby od baroka po 20. století, vstup na koncert je volný a v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc se teď podíváme na přípravy tohoto koncertu.
1: Věděli, že Lucerne je partnerské město Olomouce a proto jsme oslovili odbor vnějších vztahů na olomouckém magistrátu a domluvili jsme se, že bychom velice rádi navázali spolupráci s nějakým uměleckým tělesem v Lucernu. A tam právě jedno umělecké těleso je, které sdružuje mladé hudebníky. To se jmenuje Talent Strings a teď na začátku května se potkáváme tady v Olomouci a poprvé zkoušíme společně.
2: Společným koncertem v redutě vaše spolupráce nekončí, co potom bude následovat?
1: My se za pár dní připravíme na odjezd do Lucernu, kde se tento koncert bude reprizovat. Máme tam společnou zkoušku naplánovanou, stejně jako v Olomouci. A samozřejmě využijeme té příležitosti a poznáme blíže město Lucern.
2: Říká Filip Hajdu, ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci. A já už mířím za Milenou Melicharovou, vedoucí smyčcového orchestru Kosmoriko.
3: Práce už započala na začátku školního roku, kdy po vzájemné dohodě se švýcarskými partnery jsme se domluvili na skladbách. No a od té doby jsme začali se cvičovat. Nejdřív první dvě, ty jsme si předvedli na našem vánočním koncertě a od nového roku jsme nacvičovali Beličajovu svitu.
2: Komunikovali jste spolu nějakým způsobem na dálku, třeba sdíleli jste ty své pokroky a podobně?
3: My jsme si vyměnili notový materiál, samozřejmě technické věci, jako zapsání dynamiky, smyků, které jsou pro smyčcový orchestr velice důležité. Už jsme si to nacvičovali takhle každý zvlášť a dneska pro mě velké překvapení, že to na první dobrou jde.
2: A vedle mě už stojí houslistka Katarína Slobodová.
4: Já hraju ve třetích houslích. My jsme spíš takový kontrast celé té skupiny a hrajeme jednu z nejspodnějších částí a hrajeme hlavně některé malinkaté solíčka, ale hlavně tam doplňujeme první a druhé housle. Pro mě je to zajímavá příležitost, protože ještě jsem nikdy takhle s orchestrem necestovala.
2: A pokračuje ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího Filip Hajdu. Koncert Hudba jako most proběhne v rámci festivalu ZUŠ Open. Proč se vaše škola rozhodla zapojit?
1: My se do tohoto projektu zapojujeme už od samého počátku, to znamená už po desáté a myslíme si, že to je projekt, který může spojovat nejenom zušky mezi sebou, ale i další partnery právě a považujeme to za jeden z nejlepších počinů za poslední období a myslím si, že to základním uměleckým školám velmi pomáhá.
3: Je to krásná věc. Já si myslím, že v současné době vzdělávání dětí v oblasti kultury je velký přínos a velký rozvoj pro naši společnost.
2: Říká Milena Melicharová, vedoucí smyčcového orchestru Kosmoriko. Koncert Hudba jako most začíná v sobotu v 17 hodin v redutě Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:03, dneska čekejme zataženo s deštěm, odpoledne potom přechodné ustávání srážek. Teploty od 9 do 13 v Jeseníkách jen kolem 4 a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.

7.23, přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Tak dobrá zpráva, naši hokejisté porazili Dánsko 4-1. Doufejme, že podobný výsledek bude i dneska. Hrajeme totiž se Slovenskem, bude to zase ve stejný čas, krátce po 8:45.

0: půl osmé, zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím jen pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací. Má začít v září. Část majitelů požaduje směnu, další se podniku neozvali, řekla mluvčí firmy Kristýna Hanušová. Kriminalisté prošetřují podezření na možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na problémy upozornili někteří rodiče a učitelé. Po provedených kontrolách navrhla Česká školní inspekce odvolat ředitele. Rezignaci odmítl, vedení obce ho neodvolalo. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala státní organizace CERMAT. V muzeu Komenského v Přerově je nová výstava zaměřená na 50letou historii městského kina Hvězda. Postavené bylo v 70. letech minulého století, nejen jako prostor pro kulturu, ale taky jako protiatomový kryt. Ze sportu čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Danskem 4-1. Dnes Češi ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zataženo s deštěm. Odpoledne čekejte místy přechodné ustávání srážek. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dělníci sečou trávu a uklízejí kolem silnice první třídy číslo 43. Jedou od státní hranice s Polskem přes Králíky, Červenou vodu a Bílou vodu do Bukovic. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé a dvě minuty, sobota 16. května. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 7.38, zatouláme se teď do Čech pod Kosířem, do Zámeckého parku. Mají tam krásný nový rybník, ovšem nechtěné obyvatele v něm někdo do rybníka vypustil ryby. Můžou bohužel ohrozit tamní obojživelníky a pokud se ryby nepodaří vylovit, hrozí rybníku vypuštění.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Máme zde problém jeden aktuální, nám nějaký dobrák, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí. Takže z toho důvodu my si s těmi rybami teď musíme nějakým způsobem poradit. Voda je v současnosti doopravdy čistá a pokud bychom tady ty ryby nechali nekontrolovatelně množit, tak by to mělo značný vliv na její kvalitu. A vedle toho samozřejmě ty ryby mohou do jisté míry třeba také omezovat rozvoj těch obojživelníků, pro které tento rybník je primárně určen.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povoleny.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde k takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami. Jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Prší nám už od noci, zataženo s deštěm, odpoledne místy přechodné ustávání srážek, teploty dneska maxima 13, v Jeseníkách jen kolem 4 v těch vyšších polohách, vítr slabý, postupně mírný, severovýchodní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Koncertní série živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: 7 hodin 49 minut. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Tak žijeme samozřejmě hokejem, ale máme tady i jiné úspěšné sportovce, a to třeba lukostřelkyni, mistrni světa Marii Horáčkovou. Ta už po víkendu nastoupí na mistrovství Evropy v turecké Antalyi. A my si teď budeme povídat o tom, jaká byla příprava na jeden z vrcholů sezóny.
1: No, řekla bych, že poměrně náročná a hlavně psychicky náročná. Trošku jsem měla problémy s nářadím a s vybavením, že mi nepřicházelo včas, nesedělo, protože výrobce luku, s kterým já střílím, vyrobil nový model na podzim, ale než já jsem ho vlastně dokázala dostat do ruky, tak přišlo vlastně docela pozdě a mně se moc nelíbí a nevyhovuje mi, takže mě vlastně trvalo dost dlouho, abych si na to vůbec zvykla. Bohužel jsem vázaná nějakou smlouvou s nima, takže jsem nemohla vlastně jít a přijít jako k nějaký jiný značce nebo hrabnout úplně po něčem jiným nebo zůstat u toho, co jsem střílela loni. Ale jsem ráda, že to vlastně nakonec jsme dokázali nějak vyladit a zatím ty výsledky jsou docela jako fajn, bych řekla. Já jsem na sobě většinou hodně kritická, takže ještě neříkám, že jsou úplně super. Ještě nás vlastně potkala jedna docela zásadní věc, kdy v březnu vlastně téměř jako měsíc předtím, než jsme začínali první závody, nám trenér řekl, že s náma končí spolupráci. No, nebylo by to tak, že by už s náma dál nechtěl spolupracovat, ale spíš ho tak v uvozovkách přeplatilo Mexiko a vlastně si ho přetahli do svého týmu, takže to bylo i pro něj vlastně srdcerivný, protože jsme si vytvořili nějaký nadstandardní trošku vztah. Tak to bylo velmi šokující a dejme tomu i bolestivý a vlastně se překlenout vlastně hlavně psychicky, protože technicky to zvládáme, sladit luky, dokážeme si říct o pomoci a třeba tátovi svýmu. Je to pořád si myslím jako čerství vlastně na to i o tom jako mluvit, ale je potřeba věřit sám v sebe a všechno v ty tréninky, který člověk odvede. Takže nám teďka zbývá jenom to se obrnit co nejlépe sami a jít do toho. Myslím si ale, že na to máme a je to prostě situace, kdy i on nás vlastně sám učil, že vítěz je ten, kdo se nejrychleji adaptuje na danou situaci.
2: Zpátky do Turecka na mistrovství Evropy za pár dní odlet. Jak dobře znáte střelnici v Antalyi?
1: Střelnici v Antalyi velmi dobře známe, protože tam letos tam budeme snad 4x. Podmínky jsou tam většinou, teďka si myslím, že tam nebude úplný vedro, v červnu to třeba bývá horší a je to docela náročný se pořád jako hydratovat a doplňovat jonty, aby člověk jako nestrádal. A na druhou stranu jsou tam takový zvláštní povětrnostní podmínky, kdy většinou ten vítr není jako úplně silný, ale je velmi nevypočítatelný, takže to někdy s těma výsledkama dost dokáže taky zamíchat.
2: S jakými ambicemi jede Marie Horáčková do Turecka na mistrovství Evropy? S čím byste byla spokojená? Co jsou takové nějaké vaše reálné, anebo třeba i vysněné ambice?
1: Já bych rozhodně chtěla se dostat do semifinále.
2: Krátce stručně říká Marie Horáčková, lukostřelkyně, před odjezdem, odletem na mistrovství Evropy do Turecka. Z Prostějova Adam Kodec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov chce prodat městské byty v domě na Žižkově náměstí. Dělníci dokončují v Mikulovicích na Jesenicku opravy mateřské školy. Lázně v Teplicích nad Bečvou zahajují novou sezónu. Zataženo se deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prostějov rozhodlo prodej městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně v roce 2024 radnice nabízela budovu celou za minimální cenu necelých 20 milionů korun. O koupi ale nikdo neprojevil zájem, uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. V Širokém Brodě, místní části Mikulovic na Jesenicku, končí oprava mateřské školy. Areál poškodili předloni na podzim povodně. Opravy vyšly na zhruba 2 miliony korun. Podle starosty Romana Šťastného z hnutí Starostové a nezávislí budou práce hotové do konce května.
2: Během těch prací došlo vlastně k odvodnění celé budovy, z revitalizace jejich školní zahrady, kdy vlastně voda zničila veškeré prvky, které tam měly, takže udělalo se nové oplocení a mají tam teď krásné prvky, které budou moci využívat k té své denní činnosti. Teď na čem to ještě stojí, tak příjezdová komunikace, která byla poničena, tak se v tuto chvíli dokončuje. Myslím si, v horizontu konce května by měla být tato stavba ukončena.
0: Nová sezóna dnes začíná v Lázních v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Na zájemce bude od 10. dopolední čekat celodenní kulturní program, řemeslné trhy a přehlídka automobilových veteránů. Pořadatelé jsou připraveni i na mokrou variantu, uvedla mluvčí Lázní Lucie Pešková.
3: Program zůstává, kapely přijedou, sankový prodej bude, budou food trucky s jídlem, takže nebude to žádná úplná okleštěná verze, ale chceme nechat plnohodnotnou variantu, co nejvíc to jde, jenom s tím, že veškeré ty aktivity jsou opravdu přesunuté přímo k lázeňskému domu Bečva.
0: Mší v kapli ve Strupšině začnou dnes o 8:30 ráno oslavy 50. výročí sloučení vesnice s obcí Brníčko na Šumpersku. Součástí programu je taky hasičská soutěž a hudební vystoupení. Pokračuje nezávislý starosta Brníčka Jiří Bartoš.
4: Začínáme ráno v mší, následuje fotbalové utkání, potom ve Strupšině ve 13 hodin bude hasičská soutěž s historickou tříkačkou hasičskou, odměnou bude litr slivovice, následně bude pokračovat program kapelou Vohuba z Hanušovic a hanáčtině nám zaspívají. Sport.
0: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes od 20. hodiny a 20. minuty nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Blíml říká, co do dnešního duelu zlepšit.
5: Tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo s deštěm, odpoledne místy přechodné ustávání srážek, teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý postupně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku. Jedou mezi 264. a 294. kilometrem pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je sobota 16. května, už za 2 hodiny se otevřou dveře budovy Pavelčákovi 19 v Olomouci a začne letošní den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc, potrvá až do 16 hodin. Podrobné informace k prohlídkám najdete na webu olomouc.rozhlas.cz. Já můžu říct za kolegy, že se na vás už všichni těšíme. Provázet budou třeba Zora Ješková, Jirka Matějů, Vítek Šoukal a další kolegové. Příští víkend se koná jiná akce, ne tady v Českém rozhlase Olomouc, ale na Helštíně. Je to už 16. ročník festivalu vojenského slovenské historie. A já tady mám volnou rodinnou vstupenku pro dva dospělé a tři děti v jednom. Ušetříte 1000 korun, protože tuhle vstupenku vám nabídnu jako víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc ještě v této vysílací hodině. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior. Dobré ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 7:45 a minutka. Dnešní den je upršený, opravdu nám prší od rána, v podstatě nepřetržitě. Zataženost deštěm je tam v průběhu většiny dne, odpoledne by mělo být přechodné ustávání srážek. Teploty 9 až 13, to jsou maxima. V Jeseníkách, těch vyšších polohách, bude jen kolem 4 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný severovýchodní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Paťa projevil ochotu této krizi čelit, a to tím, že by jednotlivým obuvníkům poskytoval rok od roku, asi o Vánocích, jakousi podporu. Dále navrhl, že přijme 1000 hochů do učení a na vzdělání. Hoši měli být ale pouze z obuvnických rodin, aby se tak zachovala tradice. Rodiče by je vybavili pouze prádlem, dvojím šatem a 60 korunami. O ostatní by se postaral Baťa sám. Z hochů by vychoval pak obchod vedoucí a dílovedoucí. O nabídkách následně jednalo Olomoucké společenstvo obuvníků, aby je nakonec odmítlo.

uslyšíte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté zprávy a Jiří Kořínek.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům jejího vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Kontroly už tam provedla Česká školní inspekce, doporučila odvolat ředitele Martina Neorala. Pochybení odmítá a vedení obce ho z funkce neodvolalo, uvedla mluvčí úřadu ombudsmana Michaela Vajsová. Státní podnik Diamo zpracovává studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokument posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a obyvatele regionu, řekl vedoucí odboru hornictví podniku Karol Šmehil. Provoz veřejných toalet na výletním místě v Olomouci na Svatém kopečku je omezený. Fungovat budou od 1. června do konce září. V minulých letech je technické služby provozovaly už od Velikonoc. Důvodem jsou vyšší mzdové náklady a částečné opravy zařízení. Dočasné uzavření čeká jeskyně na Pomezí nedaleko Lipové Lázní na Jesenicku. Důvodem jsou jejich opravy. Práce je potřeba udělat mimo zimní období, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Jeskyně budou návštěvníkům naposledy přístupné tento víkend. Ze sportu. Tenistka Markéta Vondroušová se pravděpodobně nezúčastní Roland Garros. Finalistka turnaje z roku 2019 by tak vynechala i druhý letošní Grand Slam. Oficiální důvod zatím není známý. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zataženo s deštěm. Odpoledne čekejte místy přechodné ustávání srážek. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete míjet na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Stojí před 287,5 kilometrem u velkého újezdu. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Ještě do 9 hodin pro vás budu mít ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc víkendový dárek, rodinnou vstupenku na festival vojenské historie, který bude příští víkend na hradě Helštýně. Teď se podíváme ovšem do Mikulovic, a to za opravou kanalizace a vůbec všeho. Dělají tam toho opravdu hodně, prakticky 2 roky po povodních.
1: Společně se stavby vedoucím Ladislavem Chmelařem se nacházíme v areálu Mikulovické čistírny odpadních vod. Kolem sebe můžeme vidět nánosy kamení, ale také to, že práce se už pomalu rozbíhají. Tak na čem se v současné době pracuje?
2: Začali jsme práce na obnově odplavené kanalizace. Práce spočívají v novém potrubí. Jedná se o stoky, které odváděly vyčištěnou vodu zpět do řeky Bělé a následný přítok splaškové vody k čistírně odpadních vod.
1: Podle starosty Mikulovic Romana Šťastného z hnutí STAN práce zdržela složitá administrativa a opožděné dodávky materiálu.
3: V důsledku vlastně toho, co se dělo na Blízkém východě, nedostatek materiálu, tak jejich subdodavatelská firma, která v podstatě řeší už v tuto chvíli tu kanalizaci, která chybí, tak ta začala někde 23.4., protože čekala na nákup toho materiálu.
1: Kvůli poškozené kanalizaci odpadní vody z obce v současné době otékají 5 výústěmi přímo do řeky Bělé, pokračuje Šťastný.
3: Člověk, tak jako jsem já nebo kdokoliv jiný, tak to úplně nevnímáme. Jo, pokud zrovna nebydlíte těsně u té řeky a jedna z těch výustí není zrovna u vašeho domu, protože ne vždy a každý den je to takhle ideální, že prostě ty výustí také zapáchají určitým způsobem.
1: Výjimku pro vypouštění odpadních vod do řeky vedení obce získalo od vodoprávního úřadu.
3: Každý měsíc musíme dělat kontrolní měření, které musíme potom následně posílat k vyhodnocení, tak aby jsme nepřekračovali limity.
1: Uvádí Šťastný. Kromě kanalizace dělníci pracují i na částečné opravě čistírny odpadních vod. Její nefunkčnost se dotýká i sousední obce Hradce Nové Vsi. Pokračuje starosta Pavel Stejskal z ODS.
4: Po povodní byl zničen ten čerpací úsek přes řeku Bělou. Nejde obnovit z toho důvodu, že není funkční čistírna odpadních vod. Obě jímky, kde jsou uloženy čerpadla, tak fungují v podstatě jenom jako ke zhromáždění těch splaškových vod. A tak teď je to v režimu, že každý den jezdí čerpací vozy, očerpávají obě jímky a vyváží splaškové vody na čistírnu odpadních vod v České Vsi.
1: Oprava kanalizace a částečná oprava čistírny vyjde zhruba na 86 milionů korun.
3: Celou částku by měla hradit Státní fond životního prostředí.
1: Uzavírá Šťastný. Vedení obce plánuje zprovoznění na podzim. Výstavba nové čistírny by měla být poté zahájena v příštím roce. Z Mikulovic Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Není příliš vlídné počasí, i ve 8:45 prší na většině Olomouckého kraje a bude pršet ještě minimálně dopoledne a přes poledne. Později čekáme přechodné ustávání srážek, teploty 9 až 13 stupňů, to jsou dnešní maxima, vítr slabý, postupně mírný, severovýchodní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

0: Festival vojenské historie, tak to je tradiční akce na hradě Helštín. 16. ročník se koná příští víkend a já pro vás mám jako dárek Českého rozhlasu Olomouc vstupenku. Je to vstupenka rodinná pro dvě osoby, dospělé a tři osoby, řekněme nedospělé. Zkrátka dva dospělí a dvě děti můžou jít zdarma a tím pádem ušetříte vstupenku za 1000 korun dohromady. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc právě teď telefonní číslo 221 555 444 pro ty, kteří by se třeba o vojenskou historii zajímali a chtěli by se podívat, jak to vlastně všechno tehdy bylo. Hezké dobré ráno, kdo je na telefonu? Slyšíme se, dobrý den?
1: Je, dobrý den.
0: Ano, hezky zdravím, kdo je na telefonu?
1: Petra Moravičany.
0: Takže zdravíme, Petro, vy z Moravičan pojedete na Helštín, to nebude problém. Vojenská, byla jste někdy třeba na takovém festivalu vojenské historie, víte, jak to vypadá?
1: Vím, jezdíme na cihelnu do Králík.
0: Víte, znáte, výborně. Ano. Jinak co, plánujete dneska návštěvu Českého rozhlasu Olomouc, dne otevřených dveří, uvidíme se tady, nebo nevychází to?
1: Ne, jedeme do Čech pod Kosířem na Kovář.
0: Máte dneska jiné plány? Ano. Dobře, takže pěkně zdravíme, zůstaňte mi na telefonu, nebyl to rozhodně poslední dárek ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc tohoto víkendu, proto poslouchejte dál.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

počítáme s Petrem Spáleným 8.56. Pozvánka nejenom ke dni otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc, který tady u nás na Pavelčákově 19 vypukne v 10 hodin, ale také k dopolednímu vysílání, to si samozřejmě můžete poslechnout kdekoliv. Po 9. hodině pořad věnovaný duchovním tématům, jmenuje se Mezi nebem a zemí. No a od 10 do 11 tady bude Hobby magazín. Tentokrát dobré rady třeba, jak začít s realizací skalky, jakým způsobem si vyrobit třeba její malou verzi. No a navštívíme i opraváře hudebních nástrojů Ladislava Mariáše, který je z jistebníku. Hobby magazín vysíláme v 10 hodin.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouc chce upravit plochy pro odpočinek u řeky Moravy. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. Návštěvníky zámku Úsov čeká program zaměřený na středověk. Zataženo s deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí radní připravují obnovu oblasti Šmeralova u řeky Moravy. Návrh počítá například s vytvořením travnaté odpočinkové plochy pro odpočinek a pořádání pikniků.
3: Součástí jsou také podle informací na sociálních sítích města sportoviště pro děti i dospělé, multifunkční plochy, prostor pro skateboardisty nebo inline bruslení a také místo pro drobné občerstvení. Náklady radní předpokládají těsně pod 25 miliony korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George Česká spořitelna. Nebude možné zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vracejí. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětí. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa taky uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
4: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
2: Řešení vidí Jan František Krupa v prezenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Ukázky dobových řemesel, historická kuželna, střelby z kuší i kostýmované prohlídky dnes čekají turisty na zámku Úsov na Šumpersku. Program zaměřený na středověk začne v 10 dopoledne, pokračuje kastelánka Eva Třísková.
5: Na nádvoří máme vlastně velký program, kde se můžou návštěvníci seznámit s tím, jak to fungovalo ve středověku. Máme středověkou polní kuchyni, zbrojnici, ševce, knihtiskaře, řezbáře, hrnčíšku. Sport.
2: Čeští hokejisté slaví na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku vítězství 4-1 nad Danskem. Další zápas čeká národní tým už dnes. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Češi proti Slovinsku. Ve 28. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Frýdek Místek porazil Blansko 2-0, Hranice Zlín B 3-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem brněnské zbrojovky. Uničov 5., Bčko Sigmy Olomouc 6., Hranice 15.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo s deštěm, odpoledne místy přechodné ustávání srážek, teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete míjet na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku. Jedou mezi 264. a 294. kilometrem pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. V Sedlčanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých. Byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Novou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená. Je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených klenet této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava klenet je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pelníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením prohrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, pod věží,

0: nebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuhle akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
0: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
0: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely, a bylo jich celkem 5, z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
0: Těším se na setkání.

0: Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzně, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuje omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají,
1: všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: Vraťme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštejnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze. Naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim, Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belsen.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová, se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
2: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí, přežili všichni.
2: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
3: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. V nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře, samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo a někteří byli odvážení a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
3: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří. Otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které

může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stavba lávky uzavře hlavní silniční průtah hranicemi. V Šumperku je uzavřená část ulice 8. května. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku se dočkají rekonstrukce. Zataženo s deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči dnes neprojedou po silnici první třídy v Olomoucké a Bělotínské ulici v Hranicích. Důvodem je stavba provizorní lávky pro pěší. Právě na silnicích uvedla za investora Hana Lounová ze správy silnic Olomouckého kraje. Dopravu v Šumperku ode dneška komplikuje dvoudenní uzavírka části ulice 8. května. Důvodem jsou práce na rozšíření teplovodu. Dopad mají také na provoz městských autobusů. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Uzavírka se dotkne také městské autobusové dopravy. Zastávka Šumperk, ulice 8. května, třetí základní škola, bude dočasně přesunuta na ulici Jeremenkova. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost a děkujeme za pochopení.
2: Dočasné uzavření čeká jeskyně na Pomezí nedaleko Lipové lázní na Jesenicku. Důvodem jsou jejich opravy. Práce je potřeba udělat mimo zimní období kvůli ochraně netopíru a vrápenců, kteří využívají podzimní labyrint jako zimoviště. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
5: Stavba by měla přinést větší bezpečnost provozu, energeticky úspornější řešení a také šetrnější podmínky pro citlivé jeskyní prostředí. Současně to také umožní chránit krasovou výzdobu zdejší významné netopíří a vrápenčí zimoviště. Také rekonstrukce vytvoří technické zázemí pro budoucí instalaci moderních edukativních a interaktivních prvků pro naše návštěvníky.
2: Jeskyně na Pomezí budou návštěvníkům naposledy přístupné před zahájením oprav tento víkend. V Muzeu Komenského v Přerově je nová výstava zaměřená na 50-letou historii městského kina Hvězda. Postavené bylo v 70. letech minulého století nejen jako prostor pro kulturu, ale taky jako protiatomový kryt.
6: Výstavní sál je koncipovaný jako promítací kabina.
7: Tady tyhle 35-kové promítačky, ještě dvě, pořád u nás jako v kabině máme, akorát návštěvník běžný se k ním nedostane.
6: Exponáty vybírala vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková. Kromě historických projektorů si návštěvníci můžou prohlédnout i současnou digitální techniku.
7: Jsou k tomu různé popisky, takže si myslím, že na své přijdou jak ženy, tak muži, i techničtí, vyloženě fajnšmekři.
6: Výstavu zájemci můžou navštívit do 15. listopadu. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený trenér Radim Rulík.
8: To byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
2: Druhý zápas na turnaj čeká české hokejisty dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo Spojené státy 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo s deštěm, odpoledne místy přechodné ustávání srážek. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů, slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku. Potkáte je mezi 264. a 294. kilometrem v pravém pruhu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřebčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
3: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
2: Zásadní je asi volba místa.
3: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje, rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
2: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
3: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
2: Co je ten další krok?
3: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
2: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
3: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářové rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
2: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
3: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
2: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
3: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
1: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové, zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami, a když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škuce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří, ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete,

0: syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat, není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nasbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Jinou, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fleta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a fletna hrála.
3: A vy tu fletnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže fletnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
3: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď švihnete na stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov chce prodat městské byty v domě na Žižkově náměstí. Opravy mateřské školy dokončují v Mikulovicích na Jesenicku. Úvalno má svou první veřejnou nabíječku na elektrokola. Zataženost deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prostějov prodá městské byty v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně v roce 2024 nabízela radnice budovu celou za minimální cenu, necelých 20 milionů korun. O koupi ale nikdo neprojevil zájem, uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. V Širokém Brodě, místní části Mikulovic na Jesenicku, končí oprava mateřské školy za zhruba 2 miliony korun. Areál poškodili povodně. Podle starosty Romana Šťastného z hnutí Starostové a nezávislí budou práce hotové do konce května.
2: Během těch prací došlo vlastně k odvodnění celé budovy, z revitalizace jejich školní zahrady, kdy vlastně voda zničila veškeré prvky, které tam měly, takže udělalo se nové oplocení a mají tam teď krásné prvky, které budou moci využívat k té své denní činnosti. Teď na čem to ještě stojí, tak příjezdová komunikace, která byla poničena, tak se v tuto chvíli dokončuje. Myslím si, v horizontu konce května by měla být tato stavba ukončena.
0: V Olomouci začne během 2 týdnů stavba lávky přes řeku Bystřici. Propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku, která je ve špatném stavu. Část nákladů na stavbu za 26,5 milionu korun zaplatí dotace. Novou lávku plánuje město otevřít v listopadu, uvedl primátor či náměstek Miloslav Tichý z hnutí ANO. Novou veřejnou nabíječku na elektrokola můžou využít cyklisti v Úvalně na Bruntálsku. Nabíjecí stojan ve středu obce u tamní fary. Dobít kolo se tam může kdokoliv. První stojan v obci svého druhu má taky přípojky pro mobilní telefony, nabíjení je bezplatné, pokračuje nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
3: Je to prostě další bonus, když víme, že ti lidé jezdí na kolech a jezdí i na elektrokolech, tak je to pro ně služba navíc. My jsme právě volili tak, aby když tam to kolo dobí, tak aby tam vlastně měli co dělat. Navíc tam byly podmínky té dotace, že to musí být na nějaké už existující cyklotrase a musí to být na našem pozemku.
0: V Českém rozhlase začal před hodinou den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat do všech regionálních studií. Uvidí například, jak vypadá práce moderátora, technika a zprávaře. Více informací a program jednotlivých stanic najdou zájemci na webu rozhlas.cz/DOD. Sport. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1, z Čechů se trefil Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Blíml. Pokračuje jeden ze střelců, Daniel Voženílek.
4: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
0: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým dnes večer ve 20 hodin 20 minut rozehraje duel se Slovinskem. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zataženo s deštěm, odpoledne místy přechodné ustávání srážek, teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 4 stupňů a slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pomalu jedoucí vozidlo u držby budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku. Potkáte je mezi 264. a 294. kilometrem v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A 16. května letos vyšel den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Od 10 hodin tady proudí, no nepřímo davy, ale skupinky návštěvníků, tak aby to bylo pěkně organizováno, abychom se tady netlačili jako před lety. Momentálně není ve studiu jenom Tomáš Kedzior a Jirka Kořínek, ale také moje kolegyně Dita Vojnarová, která sem před chvilkou vešla se skupinou dobrých takových 12-13 lidí, kteří jsou teď přímo se mnou ve vysílacím studiu a já je poprosím, aby hromadně zakřičeli něco, co budou chtít. Dobrý den. Nebo ahoj, je to vaše. Takhle vypadá vysílání Českého rozhlasu Olomouc a takové bude po celý dnešní den.

0: Písnička z Titanicu ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Den otevřených dveří, tak to je věc, kterou žijeme už vlastně několik týdnů během příprav, ale naplno vlastně dneska, kdy všechno začalo v 10 hodin, kdy se otevřely dveře naší budovy v Pavelčákově ulici v Olomouci. Ve studiu je se mnou teď Lenka Kratochvílová. Lenko, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, tak já můžu už prozradit, že v tuto chvíli naši moderátoři odbavují už třetí skupinu návštěvníků a když jsem se právě před chvíli dívala do rezervačního systému, který je nastavený od 10. ráno až do 16. hodin, tak ten hlásí, že všechny termíny jsou už obsazené. Prohlídkové skupinky vyráží vždy po půl hodině a mají kapacitu 12 osob. Zájem je opravdu vysoký, přicházejí k nám do Pavelčákovy ulice nejen lidé z Olomouce, ale i v tom deštivém počasí dojeli třeba z Mohelnice, Přerva, Šternberka a jsou to posluchači všech věkových skupin.
0: Lenko, co je zajímá nejvíce?
1: Je to opravdu hodně. Paní Dáša z Přerova mi třeba prozradila, že na den otevřených dveří do Českého rozhlasu do Olmouce jezdí pokaždé. Líbí se jí nejen nová budova s vysokým atriem a prosklenou střechou, ale zajímá ji i práce moderátorů a ráda se s nimi popovídá. Stejně třeba jako paní Hana z Mohelnice. Návštěvníci mají možnost zavítat i do střižen, kde se připravují ty delší programy, vyzkoušet si práci s nahrávkami a mají spoustu dotazů. Třeba kolik kilometrů kabelu je nataženo v naší budově. V kolik hodin ráno vstávají naši moderátoři ranního vysílání, nebo dávají i tipy na nové písničky, které by chtěli slyšet.
0: No tak to se těším, až přijdou do studia a zeptají se mě. Lenko, toho času je ještě hodně, my jsme začali v 10, dokdy bude otevřeno tady u nás a mají posluchači tady ještě možnost přijít sem k nám?
1: Ano, ta možnost tady je, i když, jak už jsem řekla, ten rezervační systém je naprosto plný, dorazit lze i bez rezervace, v takovém případě ale bohužel nemůžeme zaručit tu volnou kapacitu. Poslední skupinka se dnes na cestu budovou Olomouckého rozhlasu vydá v 16 hodin a doprovázet ji bude moderátorka Zorka Ješková.
0: Těšíme se ve studiu teď Lenka Kratochvílová ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Tomáš Kedziora v celé té naší budově. Spousta z nás kolegů, kteří se těší na to, až za námi přijdete.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: přímo z místa.
1: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Každou sobotu v 11:30 pro vás vysíláme Zastavení v krajině. Je to velký seriál a řečeno teď s Jitkou Zelenkovou, opravdu máme si co říct, protože těch památek a krásných míst je v Olomouckém kraji nepřeberně. My se dneska vydáme do Čehovic, to je na Prostějovsku. Zastavíme se tam u kaple svatého Prokopa, které se říká také kaplička u staré obce. To nám vysvětlí místní badatel a historik Miloš Mlčoch.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: My se nacházíme zhruba 1,6 km od současných Čehovic, oblasti, kterému se říká Prokopek, nebo svaté Prokopek tady hanácký, a je to vlastně místo, kde původně stály ty Čehovice. Ta vesnice, která je poprvé zmíněna už ve 13. století, přičemž tady ta obec stávala určitě mnohem dřív. Původní vesnice má takový okrouhlý podélný půdorys a v čele vlastně toho půdorysu stojí dneska kaplička, která tady je údajně od roku 1804. Patronem kapličky je svatý Prokop, podobně jako svatý Prokop je patronem čelského kostela. Co je zajímavé, tak vždycky si představuju, že tady prostě jak se díváme v okolí, kolem dokola bylo nějakých třeba 60-50 domů, mohlo tady žít třeba 150, 200, 250 lidí. Žili tady po dlouhá staletí, hospodařili tady v okolí a stalo se to, že v roce 1623 v době války dlouhé, dneska tomu říkáme válka 30letá, sem vpadla vojska Gábora Betléna a tu obec vypálili. Traduje se, že v Olomouci v té době byl mor a že olomoučtí jezuité vlastně odešli sem do Čehovic asi na pozvání a tady se před tím morem ukrývali a ta vojska Gábora Betléna, to byli protestanti, tak jezuiti pro ně byli významní nepřátelé, tak tady tu obec vlastně na to konto splundrovali a vypálili.
3: Když se tak dívám, tak tady je letopočet na dveřmi 1634, to by mi tak štybovalo, že to s tím souvisí.
2: To je zajímavá otázka, protože tady se trošku liší i názory na to, kdy to přesně bylo to vypálení. My jsme se právě ve škole učila nás paní učitelka Michalcová, která nám vyprávěla, že Čehovice byly vypáleny v roce 1634 Švédy. Ale jsem potom pátral v různých archivech, kde se uvádí, že to bylo už v roce 1623 a že to nebyla vojska švédská, která tady ještě v té době vůbec nebyla na Moravě, ale že to byla právě vojska Gábora Betléna. Takže tak by to mělo být správně. My se nacházíme na místě, kde dneska stojí kaplička. Je tady zase datace, která je do jisté míry sporná, ale pravděpodobně to bylo nějak na počátku 19. století tady obnoveno, protože poté, co ta obec byla vypálená, tak ti obyvatelé, kteří přežili, se dohodli, že tu obec přesunou. Protože už delší dobu využívali mlýn u Potůčka a Vřesůvka, tak se rozhodli, že tu obec přesunou tam. A ta obec Čehovice postupně tady byla vybudována, ale ten původní kostel byl zachován, tak oni po celých 150 let chodili na bohoslužby sem.
3: Nicméně tahle kaple byla tedy obnovená někdy kolem toho roku 1804, ale vidíme tady ještě další dva letopočty a to je zničeno válkou 1945 a obnoveno 1946, takže co bylo svaté místním lidem, nebylo svaté vojáku.
2: Přesně tak, protože tady v okolí probíhaly i boje na konci druhé světové války, protože tady táhla vojska maďarská, rumunská, pak Sověti a Němci ty svoje pozice prostě nebyli ochotní pustit. Sklonovic do Čelčí je takový sráz, menší kopeček a od toho kopečku byly ostřelovány mimo jiné i Čehovice a tehdy byla zasažena kostelní věž, která byla zbourána. Ten kostel byl tedy obnoven v roce 1946 a v téže době byla poničena i tahle ta kaplička v těch bojích, proto jsou tady tyhle počty, jejich tady více a je vidět, že i této takové drobné kulturní památky se tady ty boje prostě dotkly a nevyhnuly se jí.
3: Chodí se sem ještě na bohoslužby teď?
2: No na bohoslužby přímo ne, ale lidi sem často chodívají prostě zastavit se, podívat se, je tady taková turistická deska v rámci nějaké tady takového cyklu poznávacího, je tady těch desek asi 7, kde se píše tady o historii Čehovic, o tom, jak to bylo. Je tady zmínka o takzvaném čehovickém pokladu. Někdy v 30. tuším letech tady nějaký rolník oral, tady kousek od toho svatého Prokopka. Najednou si všiml nějakého takového většího kusu hroudy. Když jsem potom přišel znovu, tak to našel a nějak ho prostě rozklepl a z toho kamene se vysypalo 7 zlatých plíšků z doby bronzové. Takže tomu se říká čehovický poklad nebo čehovický poklad, je to uloženo v Prostějovském muzeu.
3: Z Čehovic, od kaple svatého Prokopa, Mirek Kobza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: Věřím, že společně s vámi otáčím kalendář Českého rozhlasu Olomouc na tento rok a na další stránce je jedna z těch nejvýznamnějších památek. Je to poutní cesta na svatý kopeček. Projdeme se jí zase za týden právě tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

znači, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilehavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v den, kdy tady u nás jsou otevřené dveře, takže žijeme tím dnem otevřených dveří, ale samozřejmě žijeme také hokejem. Reportáž ze včerejška za chvíli. Říkal.

0: Tak sedmkrát to nebylo, ale čtyřikrát ano. Česko-Dánsko 4-1, takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu. Česká reprezentace přehrála soupeře nejen výsledkově, ale i herně, zejména v první třetině.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je možná někdy občas takový nervóznější, že jo. A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí, každý tým chce do toho vstoupit dobře. A jsme na to rádi. U této se můžeme odpíchnout toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
4: Já si myslím, že pro ně dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než doteďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
3: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobré věci. Tam myslím, že jsme se to dávali, jenom jsme se to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
3: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stavba lávky uzavře hlavní silniční průtah hranicemi. Komerční banka i Česká spořitelná dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. Olomoucká ZOO získala cenu v soutěži Bílý slon za odchov mláďat zoborožců. Odpoledne bude zataženo s přehánkami, teploty do 13 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Řidiči až do 17 hodin neprojedou po silnici první třídy v Olomoucké a Bělotínské ulici v Hranicích. Důvodem je stavba provizorní lávky pro pěší právě nad silnicí, říká za investora Hana Lounová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: Řidiči musí počítat s dočasným omezením provozu. Doporučujeme proto zvýšenou opatrnost a respektování pokynů na místě. Po dobu uzavírky silnice číslo 1/47 bude doprava vedena po vyznačené objízdné trase.
1: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Pracovníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku uspěli v soutěži Bílý slon. Získali první místo v kategorii ptáků za odchov zoborožce malajského. Podle mluvčí zoo Ivety Gronské se tento druh daří odchovat v zajetí jen výjimečně.
4: Záleží samozřejmě na výběru vhodné hnízdní dutiny, také správného načasování, krmení v průběhu roku, no a nepochybně záleží i na teplotě a vlhkosti prostředí. Takže je to taková veliká alchymie, ve které ten chovatel musí simulovat podmínky těm zvířatům jako ve volné přírodě.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
5: Já myslím si, že ta jednoduchost, že nás dobilo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
1: Už dnes čeká výběr trenéra Rulíka další zápas. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad Spojenými státy. Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3.
2: Počasí.
1: Dnes bude na střední Moravě zataženo s deštěm, později odpoledne a večer postupně s lokálními přehánkami. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4, povane mírný severovýchodní až severní vítr. Zítra čekáme opět většinou zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty dosáhnou podobně jako dnes k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 366 u Kostelce na Hané, když pojedete od Prostějova. Bourala tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkná pozdravení teď do vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy on air, vysílači digitálně anebo přes internet kdekoliv po světě. A pěkná pozdravení samozřejmě i všem skupinkám a zájemcům včerejších pootevřených dveří v rámci muzejní noci, a že byl velký zájem. Také pěkná pozdravení všem průvodcům, organizátorům, ale pěkná pozdravení už především také jedné skupince teď aktuálně v rámci dne zcela otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc, a pozdraví možná i oni. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak, my jsme jim tady říkali, že když je červená, tak se nesmí ani dýchat, ale teď to bylo žádoucí. My jim pěkně zahrajeme, stejně jako všem ostatním, kteří do 13. bezmala zavolají na linku 221 555 444 anebo zavčasu napíšou a pošlou SMS zprávu na 723 70 33 51. No a hned ta úvodní písnička všem našim průvodcům, ale i příchozím, divákům, návštěvám a taky všem přemkům, kteří mají dneska svátek.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A dneska DOD, den otevřených dveří, opravdu spousta zájemců, spousta skupin i skupinek. A před chvilinkou ke slyšení jedna z nich u nás přímo ve vysílacím studiu Českého rozhlasu Olomouc. A dneska také 16. májový čas polední, skoro 10 minut po 12. Přemek, Přemysl, zítra Anetka a pak ještě Natáška, Ivoš a tak dál a tak dál. No a zájemců doufám bude řada také třeba těch, kteří museli, chtěli zůstat doma, třeba i kvůli počasí, tak si můžete nechat udělat pěkný den, ten májový, hezčí, než se udělal, co se týká počasí, na lince 221 555 444 a třeba už i některé skupinky, které dorazily domů a jsou inspirovány, že by se ozvali přímo do toho vysílání, kde se byli podívat. No a teď už taky paní Marta, pěkně zdravíme. Dneska prý na žádném dni otevřených dveří, dneska nejste v terénu, dobrý den.
2: Božko, já vás zdravím. Paní Marta, zdraví všechny, kdo tam přišli na den otevřených dveří. Já jsem tam byla jednou, ale moderátory jsem poznala, když si zajedu do Olomouce region, že ten zavěřová. No tak jsem je tam poznala na recepci ještě dříve, jak byl rozhlas, teďka je na Pavelčakové, takže už jsem tam taky byla. No, tak doufám, Božku, že budu aj s váma, že se s váma setkám osobně, nebo se slyšíme po dratě. Tak za mojich 79 let ještě cestuji po horách a po výletech. Tak zatím ještě to životně zvládám, i když zdravotní problémy se hlásí každému. Takže všechny vás tam ze srdíčka zdravím, zdravím taky Přemysla, kdo má dneska svatek. A všichni, kdo tam dneska jste na den otevřených dveří, tak to je dobře, pozdravte se, podívejte se jeden druhému do očí, usmějte se na sebe, aspoň když si jako rozhlasová rodinka pozdravujete, aspoň se poznáte, s kým máte prostě tu čest, takže ať se vám tam všem daří, ať jste v celém životě šťastní, spokojení. Ještě bych chtěla pozdravit do Krnova svoji rodinu, Danu taky do Krnova, Aničku do Krnova, a Slavku do Brumovic a všem vám přeju dobré chutnání a užívejte si krásného daru života. To je všechno, Božku, ahoj a děkuji.
1: Děkujeme pěkně, za chvilinku další zájemci, jen vydržte, za chvilinku budeme moci přijmout i váš hovor. Je ideální třeba, když začne hrát písnička, nebo dohovoří ten předchozí telefonista. Ano, ano, už budeme u vás, hned zahrajeme také, ale z čísla 723 70 33 51 z toho SMS zdroje ze schránky, která vede též do studia Českého rozhlasu Olomouc. A že skáče mnoho zpráv a poskakují ta písmenka, tak se snad budeme snažit zastavit u jednoho přání. To by byla škoda, abychom ta písmenka nepřečetli. Třeba od vnučky Teresky s krásným přáním její babičce Haničce ze Zábeštní Lhoty. Krásný den za každého počasí a užij si oslavu své vnučky Vanesky. Přeje vnučka Tereska komu? Babičce Haničce a určitě celé rodince. Přejeme i my a Bořek a všichni posluchači, kdo jsou třeba i dnes jako posádka u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dál přáníčko od paní Valentové, paní posluchačka Valentová nechává zahrát paní Márii Plešivkové. Hodně, hodně zdraví, pohody. Paní Palovčíková, Šasinková, Burešová a Valentová tedy pozdravují. Dál je tu přáníčko taky od Milušky a to kamarádce k narozkám. Užij si krásných chvil s rodinkou, užij si také konečně krásného, zdravého, májového odpoledne po delší nemoci. Přeju ti hodně zdraví do dalších let a krásné oslavy s rodinkou. Těšíme se i na setkání našeho babince. No a ještě pošleme rádi píseň také úplně všem na DOD, Den otevřených dveří 2026, ve stále ještě zánovní, od roku 2022, stále krásně fungující budově na Pavelčákově 19. Budeme se na vás těšit, kdo jste se třeba objednali, nebo zkuste jaksi přijmout z ulice možnost, jestli se tam ještě najde místečko u nás bezmála do 18. hodiny.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: No spíš do hodiny 16.

0: trocha toho slunce dnes ve 12.17 potřeba aspoň v písních a taky při příjemných setkáních, možná u vás v rodince, možná i s dalšími posluchači osobně dneska v rámci dne otevřených dveří u nás v Českém rozhlase Olomouc. Tak v 16 hodin bude poslední skupinka z těch objednaných, tak celé odpoledne možná ještě šance zkusit třeba přijít anebo poslouchat, co se tady u nás děje. No teď se hraje na přání, teďka budeme hrát paní Božence z Mohelnice a ona se určitě podělí. Pěkný dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych touto cestou popřát našemu milovanému manželi Vladimíru Hladíkovi z Mohelnice, který slaví krásné 70. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky a tomu ze srdce přeje manželka Božena, syn Michal s rodinou, syn Vladimír s rodinou a k blahopřání se připojuje babička Milada a dědeček Lojzík z Křenovic. Děkuji.
0: A my se taky připojujeme, pěkně zdravíme oslavence a děkujeme za přání u nás v Českém rozhlase Olomouc. Že těch přání putuje k nám tedy opravdu dneska enormní množství, také textovou zprávou. A tak pojďme k dalším z nich. To další zní, že totiž máme popřát do práce zítřejšímu oslavenci Marianovi, kterého zdraví všichni kamarádi, celá dobrá parta, co drží leta při sobě. Do Palonína zahrajeme od Jarky a Jirky, možná Jirky, sestřenici Jarmilce Vejmolové k narozeninám. Zdravíčko, spokojenost s rodinou, krásné milé chvíle s pravnučkou Jasmínkou ti přeje Jarka, Jirka. Zdravíme sestřenici Jarmilku Vejmolovou. Dál přáníčko taky od Břetíka ze Štítů, Věrušce Alouskové k zítřejším narozeninám do Bílovic. Všechno nej. Od Břetíka určitě i od ostatních posluchačů. A ještě písnička zazní pro potěšení a dobrou náladičku mamince Soně Vávrové ze Šumperka od Marcely s Naďou a taky Bořka a všech posluchačů i příchozích návštěvníků v Českém rozhlase Olomouc.

0: Brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě, je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budoucí.

0: bohužel letos mě to nende, ale já ti to nezdržuju, tak bych chtěla popřát do domu seniorů Litovli paní Suranové, Kuchařové a Koupkové a ostatním obyvatelům, po klientům, a potom bych chtěla popřát všem zrakově postiženým Soncu Olomouc všecko, co budou mít tento měsíc svátky a narozeniny, všecko nejlepší, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, a aby se jim dařilo to, co si přejí, aby prostě byli spokojeni aspoň tak, jak nám to jde. A vám, moderátorům, a všem taky, a hokejistům, a dneska zase pokračuje jak včera.
1: Děkujem, děkujem, děkujem. Paní Anička, vlastně i na začátku doporučení pro další posluchače, návštěvníky Dne otevřených dveří, doporučují i posluchači, kteří byli v předchozích ročnicích. No, já si myslím, že dneska ještě určitě, možná i s Aničkou, občas soutěžící v odpoledních soutěžích, dojde ještě na hokej, ale trošku nečekaně. Nečekaně, ale to bude později odpoledne a v dalších třeba dárečcích a v tom všem, co pro vás chystáme ve víkendovém vysílání. No a teď, kromě Dne otevřených dveří, také otevíráme srdce našich posluchačů a nádherné přání je to další od vnoučat Lukyho, Marušky a všech ostatních z celé republiky, a to hlavně tedy pro babičku a dědu k zítřejší krásné oslavě a snad už i hezčímu počasí. Krásné společné výročí vám tedy přeji vnoučata z celé republiky. K zítřejším 80. narozeninám rádi zahrajeme v Českém rozhlase Olomouc pro paní Hradilákovou z Bukovice, neboť jí všechno dobré přeji Jiří a Míša a my taky. No a ještě rádi pošleme písničku taky skvělému dědovi Jurovi, ať se dneska krásně poměje na těch oslavách svého kamaráda. Všechno dobré, dědoušku, užij si to. Pošleme moc rádi taky písničku od celé rodinky, na každého jednou dojde a dnes došlo i na tebe, máš narozeniny, o to, a tak ti přejeme k těm tvým dnešním narozeninám jenom to nejlepší. Veliká gratulace Oťkovi Kornerovi z Benkova, od celé rodiny a i od nás. A ještě k zítřejším narozeninkám písničku taky pošleme Milušce od kamarádky Míly a všech ostatních kamarádek zase z našeho kroužku, píše se tu.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: početné a další skupinky příchozích posluchačů a posluchaček a samozřejmě také zájemci u nás v písničkách na přání i krátce po půl jedné na lince 221 555 444. No a teď přišel telefonát od paní posluchačky, takže od koho pro koho ta další písnička? Vítáme vás, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie z Olomouce. Zdravím všechny posluchače Rádia Olomouc a chtěla bych moc poprosit o zahrání mé oblíbené písničky Divoký horský tymián od Žalmana Lohonky. Písničku bych chtěla poslat vám, hlavně taky všem posluchačům z domova důchodců v Bohuslavicích a zvláště pak pro mou maminku Mařenku Recovou ze Hvozda. Taky pak pro rodinu Vybíralovou a pro dceru vlastně Zuzku a pro mou oslavenkyni, vnučku Sofinku, která měla včera svátek, dál pak pro radost a uzdravení mého vnuka Matěje Vybírala, který je nemocný, a pro rodiče Zuzku a Peťu, dcerku Moniku a přítele Martina. Všechny moc zdraví babi Maruška a moc vám děkuju za zahrání písničky. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nám bylo potěšením dnes osobně po telefonu psává paní posluchačka, tak jsme rádi za dnešní telefonát, a pokud třeba píšete také, dneska je opravdu velikánský zájem právě SMS formou 723 70 33 51, ale kdybyste chtěli možná mít šanci a hlavně vybrat písničku konkrétně a obdarovat i tímto dárečkem, zkuste, dneska by to mohlo vyjít na lince 221 555 444, tedy telefonicky. No ale už hrajeme k dalším krásným narozeninám, k oslavám, a to k dnešním narozeninám nám úžasné švagrové Marušce Srovnalové z Náměště. Srdečně přejeme hodně zdravíčka, hodně štěstí a pohody. To přejí Srovnalovi ze Šumperska z Rapotína. Taky moc rádi pozdravíme od rodinky maminku, babičku Lidušku Loničkou, tetičku Drahušku Odstrčilovou i Mirku a Mirka Navrátilovi. Krásný sváteční den, hodně zdravíčka, štěstí přeje Leona s rodinou, taky Karel. A rádi pošleme písničku i zase k zítřiš narozeninkám. A tentokrát pro oslavence pana Lubmíra Habermana z Rudy. Všechno dobré od Jiřího a Míši z Bukovice. Písničku ještě také z Mladče paní Martě Svobodové s přáním hlavně všeho nejlepšího, především zdravíčka k narozeninám. Paní Martě Svobodové z Mladče posílají kamarádky a taky my z Českého rozhlasu Olomouc, a možná se ozve i další skupinka, v tomto případě gratulantů. No, malý gratulant se ozývá průběžně, tak vás pěkně zdravíme. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
0: A hned vám taky pošleme tu písničku, co vám vybrali naši posluchači.

0: Pěkné dobré odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Olomouc, stále také našim návštěvníkům, návštěvám. Krásná, optimistická, hlasové projevy jsou tady nádherně. To k tomu patří, k tomu dnešnímu dni otevřených dveří 16. květnu 2026. Ale otevíráme samozřejmě i telefonní linky. A teď pro paní Zdeničku pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás zdravím všechny v rozhlase Olomouc, přeji vám pěkný den a já bych tuhle písničku poslala paní Marušce Valentové z Vranovic. Včera jsem mluvila s jejím synem. Paní Maruško, já vás moc zdravím, přeji vám hodně zdravíčka, štěstíčka, mějte se krásně a až budu mít cestu přes Vranovice, tak určitě se za váma osobně zastavím a chvíličku si popovídáme. Jinak bych ještě chtěla poslat tenhle pozdrav paní učitelce Zdeňce Šugárové do Přerova a pozdravuji také pana Františka Vysloužila z Určit, který touto dobou určitě spínká, odpočívá na kanapíčku, protože venku se nedá nic dělat. Takže fano, zdravím a děkuji vám ještě jednou všem a mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Spavý den, anebo tak ideálně s deštníkem zajít třeba na nějaký pěkný den otevřených dveří, stále je tu možnost oficiálně do 16. hodiny. A teď ve 12.39 pokračujeme s přáníčky, ze schránečky, SMS-kové a SMS-tičky už míří taky naší babičce Aničce Navrátilové z Nemrlova pro radost a pro hezčí den. Babičce přejeme hlavně, ale aby se brzo uzdravila. Přeje celá rodinka babičce Aničce do Nemrlova. Dál je tu ovšem také přáníčko pro radost a pohodičku, hráníčko rodině Gotwaldových do Dobravice. Děkujeme. Zdravíme Laďu a Evičku na Zavadilku, ať nebolí ručenka rodinu Navrátilových, Alenku a Karla do Turecka, i Šléhoferovi, Alenku do Jeřmaně, Henriku na všechny moc myslí Sedláčkovi. Děkujeme pěkně. No a ještě jsme hráli, tak budeme hrát z dalšího přání k dnešním narozeninám Otovi Kornerovi, možná Kornerovi a Otovi Kopovi z Benkova. Milí Otové, přejeme vám oběma moc hezké narozeniny, hodně štěstí, pohody, zdravíčka. To přejí tentokrát holky Jarka, Maruška a Vlasta z Dlouhomilova dvěma. Otíkům ovšem, ne k svátku, k narozeninkám. My se přidáváme. No a ještě přidáváme též přání od Miloše pro nejhodnější manželečku na světě, kterou má ze všeho nejradši a je rád, že jim to krásně klape a brzy se těší také u nás na krásné výročí společné cesty životem. Ať vám to klape, dámo a pane.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Zetmi a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Další zájemci, kterým třeba vyzvání telefon, jenom když vydrží, jen, co vyřešíme další telefonát, protože před klinkou jsme přímo do vysílání za tímto účelem přijali hovor paní Lidušky a ne, když vydržíte, tak hned, budeme taky u vás dalších jen nepokládat. No, teď se tak stalo, ale třeba se tak ještě stane zvlášť, třeba když domluvíme s předchozím posluchačem, hned budeme u vás, hned. Paní Liduška má slovo, dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky a návštěvníky v Českém rozhlase Olomouc. Já bych dnes chtěla popřát paní Věrušce Halouskové, jelikož byla včera v lékaře a přání moje neslyšela. Milá Věruško, já ti přeju k tvým krásným narozeninám. Máš životní jubileu. Hodně zdraví, štěstí, lásky do dalších roku. Dále přeji ještě Anešce Čeplové a Pepovi do Třepčína, kteří oslavují své výročí manželství 60. roku. A děkuji Leonce Hrozenové a Kájovi. A ještě přeji Milace do Přáslavic a Marušce do Kroměříže. A všem milým posluchačům i vám, pane Bořínku, přeji krásný den, krásné další dny. Děkuji pěkně a nashledanou.
4: Muzikálová duhová, možná i jarní písnička a další májové přání, ve kterém to bude kuňkat a bzučet. Necháme zahrát od Zdeničky z Holubic, Františkovi od Brna, Tondovi do Bedihoště, Břeťovi Pískovi, Lidušce Siglové a Věrušce s Adámkem. Já vám přeju, ať jste zdraví a v rybníku vám kuňkají žáby. Když je slunko nebo fučí čmelák, ať kolem vás... A když je slunko nebo fučí čárka, čmelák, ať kolem vás bzučí, ať vás svět a včeličky, ať vás baví svět a včeličky, vám dají med, tráva, ať se pěkně kosí a nepopíchají vás vosy. Při oslavě narozenin buďte s rodinkou pospolu a vyfoťte se s dortem u stolu. To vše a mnohem víc přeje zde na z Holubic. Také rádi pošleme písničku od rodinky pro babičku Jarunku, nejhodnější, nej babičku. Pošleme moc rádi také krásné potěšení od Lidušky z Olomouce tentokrát. Přáníčko míří pro její milé oslavence, manžela, syna a vnuka. Všichni mají dneska svátek na Jana Nepomuckého podle katolického kalendáře. Honzové, pevné zdraví, štěstí a radostné okamžiky po boku svých blízkých od manželky, maminky, Lidušky z Olomouce. Takto hrajeme i Honzíkům, slavícím na Jana Nepomuckého. A rádi ještě vyřizujeme krásné přáníčko, gratulace od Mily a Františka v dalším SMS textu. K dnešním 85. narozeninám posíláme hudební blahopřání paní Libušce Bártkové do Uničova. Přejeme samozřejmě hlavně pevné zdravíčko a pohodičku. Mila a František.

0: Vlastněná paní Pilarová, 12.53, 16. májového času popoledního. Čas pro paní Helenku. Dobrý den, pěkně vítáme.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Božičku, jestli už tam byla delegace z Žulové, doufám, že nezapomněli koláče jako loni. Koláče jeli až do Přerova, potom je posílali zpátky a pak jste je dostali v rozhrazce. Takže zdravím všechny, kdo tam dneska jsou. Ať se vám tam líbí. Já jsem na vozíku, takže nemůžu tam přijet. Tak buďte všetci v pohodě a navštívte je tam v rozhlase. Děkuju vám pěkně a nasledanou a naslyšenou, Božičko.
0: Tak jsme moc rádi, že se paní Helenka ozvala a my moc zdravíme, jako by tu byla s námi. No a navíc, když poslouchá, tak si může i zahrát počase tu svoji oblíbenou ještě do 13. hodiny. Hned ji pošleme a rádi připošleme a přidáme taky, když jsme byli s putovními koláči po celé republice v Přerově na chvilinku, tak zhodou okolností Petr z Přerova hlásí a nechává zahrát paní Haničce z Moravského Berouna k dnešním narozeninám jenom a jenom to nejlepší přeje Petr z Přerova. Otíkovi Kernerovi z Benkova ještě pevné zdravíčko a spoustu elánu. Do práce přejí taky děvčata Milada a Monika z Dlouhomilova. A rádi zahrajeme i od Standy, je hodný a nechává zahrát babičkám Plešivkové, Valentové, babičkám Šasinkové a Jarmelce, Marušce. Pro radost, děvčata, buďte v teple, přeje vám Standa pěkně zdraví přes Český rozhlas Olomouc. Od manžela, od Jirky rádi zahrajeme Ružence Kýrové z České Vsi ke krásným narozeninám. Všechno dobré, hodně zdravíčka. Ružence přeje manžel Jirka. Rádi ještě poděkujeme, a to velikánským způsobem, za přání k narozeninám Janičce Jiřímu Pospíšilikovým, Lidonce Loničkové z Olomouce, Zdeničce Šínové z Hrochova i panu Břeďkovi Pískovi. Velmi mě potěšilo, dojalo, že jsou tak hodní posluchači. Přeju všechno dobré. Tak skromně, jako jsem já, s úctou děkuje Věruška Halousková. Všechno dobré ještě jednou i od nás. Pro Ivu zahrajeme a Iva z Velkých Losin nechává zahrát příteli Zdenečkovi, kterého má moc ráda, za všechno, co pro ně dělá. Velký dík, poslechni si písničku. Iva, pěkně zdraví přítele Zdenečka. Pozdravě rádi posíláme i Evičce na Zavadilku, její rodince. Evi, pozdravuj. Dále zdravím rodinu Havlíčkových, Sedláčkových, všechny kamarády od Alenky z Jeřmaně, je to přáníčko. Ještě pěkně opětujeme taky přání přítelkyni Ivance z Velkých Losin, kterou má přítel moc rád. Na Vyše Horky některým lidem je svět krásný, všechno nejlepší jednomu z nich. Haničko, krásné narozeniny, mám tě ráda, máma zdraví, Haničku svoji. A krásná písnička ještě je tady taky pro naši sestřičku do Ostravy, slečnu Kabrhelovou, tady on ale přepsal systém, trošku asi křestní jméno, dneska má krásné narozeniny, celá rodinka, sourozenci, všechno dobré přejí, štěstíčko, zdravíčko, máme tě všichni moc rádi, slečně nebo paní Kabrhelové do Ostravy, krásné potěšení od Katy a celé rodinky.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Šumperku je uzavřená část ulice 8. května. Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Fotbalisté Sigmy si zahrají v rámci nadstavbové skupiny v Karviné. Zítra bude zataženo s občasným deštěm. Teploty do 13 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Dopravu v Šumperku ode dneška komplikuje dvoudenní uzavírka části ulice 8. května. Důvodem jsou práce na rozšíření teplovodu. Dopad mají také na provoz městských autobusů, říká mluvčí radnice Jana Kaňovová.
5: Uzavírka se dotkne také městské autobusové dopravy. Zastávka Šumperk, ulice 8. května, třetí základní škola, bude dočasně přesunuta na ulici Jeremenkova. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost a děkujeme za pochopení.
3: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Strážníci z Moravské Třebové budou i nadále dohlížet na bezpečnost v okolních obcích. Městská policie prodloužila spolupráci s 8 vesnicemi, kam budou její hlídky pravidelně výjíždět. Zaměří se především na kontrolu dodržování rychlosti, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
6: Okolní obce v rámci ORP projevily zájem ohledně měření nejvyšší povolené rychlosti v jejich obcích. Toto měření probíhá už od poloviny loňského roku. A za loňský rok bylo v těchto obcích změřeno 182 přestupců, kteří tu nejvyšší povolenou rychlost, která je 50 km/h, v obci překročili. Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy čekají závěrečné dva duely tohoto ročníku šance ligy. V obou se utkají s Karvinou v rámci finále nadstavbové skupiny o 7. až 10. místo. Dnes se hraje ve Slezsku na městském stadionu. Výkop je v 17 hodin. A další zápas nadstavby dnes hrají také olomoucké fotbalistky. Za soupeřky tentokrát budou mít hráčky pražské Dukly. Duel vypukne v 15:30 na hřišti v Řepčíně. Mužský B tým Sigmy bude zítra od 10:15 čelit na hřišti v Holici Vítkovicím. A brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte v olomouckém kraji většinou zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty dosáhnou podobně jako dnes k 9 až 13 stupňům, v jeseníkách ke 2 až 6 stupňům Celsia. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte v Leštinské ulici. V Leštinské ulici na silnici 315 v Zábřehu srazila se tam dvě osobní auta. S opatrností projedete a porouchané osobní auto vás může zdržet také na silnici 35 u Podolí části Mohelnice. Je tam neprůjezdný pravý pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv nám je příroda dopřeje. A že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar zeměkoule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. K čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na čtyři části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou, buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Mám prostě

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národů napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitých děl, ale ten labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labirint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka. A o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo. Vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labyrintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labyrintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labyrintu je přesně 2003 a je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a vyšlo to takhle napřesno. Nebylo to záměr. Ten labyrint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
5: Vy jste nebyli v prostředku, tak jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labyrintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem v puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labyrint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labyrintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
6: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
6: No Betty,
1: kdo...
6: jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labyrint světa a...
7: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labyrintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu. Výlety.rozhlas.cz

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili. Hned prozradím, že správně Ačko je Vertyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku? O multifunkční nůž nebo nožík? Tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoveny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané driáky, čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci a apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opií, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelenou paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: V lesích na Rakovnicku ve středních Čechách stojí půvabný lovecký zámeček jménem Svatý Hubert. Pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena, která kdysi lovcům ukazovala, kterým směrem se mají vydat za zvěří. A my se k němu teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou, které vedoucí jesenického muzea Nikola Štefánková ukázala, kde má potom hledat i věhlasný Hubertův kámen.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba. A sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíše to takový altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned 2 pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
2: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
0: Uzavírá návštěvu krásného místa v rakovnických lesích naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera. Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni, ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbrad v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Kimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrovan. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník. Má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky, on prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnících si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy, no a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říkám se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z ní najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno z dnešního vydání, z dnešních sobotních výletů. A jak si tady s kolegou Václavem vždycky posteskneme, pane, už je polovina května, 16. letí to neuvěřitelně, vidíte. Tak ať vám všechno uteče v příjemné pohodě, sejdeme se zítra, pokud přijmete naše pozvání na 13. hodinu a 4. minutu. Za všechny, tedy za všechny výletníky, pozvání tlumočí Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Uničově a Litovli fungují nově pouliční půjčovny jízdních kol. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde. Samospráva Olomouce chystá investici do ploch pro relaxaci u řeky Moravy. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova můžou nově využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Více mluvčí Uničova Marek Juráň.
2: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
0: Jízdní kola si zájemci můžou půjčit taky telefonicky. Bližší informace jsou na webu Uničovské i Litovelské radnice. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila taky z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. Olomoučtí radní připravují revitalizaci lokality Šmeralová v blízkosti řeky Moravy. Návrh počítá například s vytvořením travnaté odpočinkové plochy pro relaxaci a pořádání pikniků.
3: V součásti jsou také podle informací na sociálních sítích města sportoviště pro děti i dospělé, multifunkční plochy, prostor pro skateboardisty nebo inline bruslení a také místo pro drobné občerstvení. Náklady radní předpokládají těsně pod 25 miliony korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Olomoucký kraj zve veřejnost k zapojení do dotazníkového šetření. To je zaměřené na spokojenost občanů se službami krajského úřadu, komunikací s veřejností i spoluprací s partnery v regionu. Probíhá do 14. června a je zcela anonymní. Občané můžou dotazník vyplnit například online. Sport. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z playoff NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko už hraje s Norskem.
1: Počasí.
0: Zítra na střední Moravě čekáme většinou zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty dosáhnou podobně jako dnes k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6 stupňům Celsia. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 315 mezi Hoštejnem a Kosovem na Šumpersku. Blíže ke Kosovu pobíhají po silnici krávy. A pozor i na cestě ze Smržic na Mostkovice. U odbočky na Doma Myslice najelo nákladní auto do dopravní značky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Nádherný, možná celoživotní zážitek, tak to aspoň zní popisek Music of Light, hudba světel, zážitkový audiovizuální koncept, který propojuje živou hudbu a neskutečně působivé 3D světelné projekce. Na to vás ještě vezmeme, když budete dál poslouchat i třeba inspirování návštěvou u nás v Českém rozhlase Olomouc další víkendový program. My totiž pozveme mimo jiné na program Collegium Virtuosi Music of Light na příští sobotu 23. v 19 hodin u nás konkrétně v Redutě v sále Moravské filharmonie v Olomouci. Zatím si udělejte čas, no a dál poslouchejte i proto, abyste mohli získat vstupenky na tuto akci u nás v Českém rozhlase Olomouc. No ale už za chvilinku vlastně téměř na jistotu nějaká pěkná upomínka. Viděl jsem tam moc pěknou sobotní knižní odměnu, ale taky, no, jako my dneska nosíme personál Českého rozhlasu Olomouc naše rozhlasové tričko, anebo cokoliv dalšího si vyberete za chvíli, za tři správné odpovědi v sobotním vydání, ano, kvízu Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc datem 16. května. Za chvilinku ty dnešní hřebíky samozřejmě na lince 221 555 444.

0: Krásná vzpomínka, 10 minut po 14. hodině, vzpomínka na Václava Patejdla mladšího, Vašo Patejdl, tentokrát ani ne se syntezátory, s kytarou, mal som rád býtnikou. 14 hodin, 10 a půl minuty, 16. května odpoledne, Český rozhlas Olomouc a spojení k nám.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Tedy spojení 221 555 444 za účelem soutěžení poučení se v hřebících a třeba i pro příchozí diváky v tomto případě, ale i posluchače po telefonu nebo jen tak u rádia, ale klidně zkuste třeba poprvé zavolat a třeba i inspirování třeba už dopolední návštěvou dne otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Čemu pak se budou věnovat ty dnešní 16. májové otázky? To už pohralíme s vámi konkrétně po telefonních linkách. Pěkné dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobrý den, tady Petr z Olomouce.
0: Moc vás zdravíme. Byl jste u nás letos nebo někdy jindy na dně otevřený dveří?
4: Letos ne.
0: Ne, ale víte zhruba, o co běží. Teď tedy jako posluchač z této role, z této pozice a teď tedy samozřejmě hlavně s nějakou pěknou trojicí otázek.
4: Kusíme od pětky.
0: Pětečka. No je to moc pěkný lékařský termín. Ten termín zní hematopoéza. Hematopoéza, to bychom mohli česky vyjádřit jako nejblíže za A. červená krvinka, za B. krvetvorba, anebo za C. otrava krve.
4: To zní škaredě, to bude otrava krve.
0: To zní teda tak škaredě, že je to, představte si, blahodárná krvetvorba, bez které bychom asi nepřežili, ale zní to tak zvláštně. I když na druhou stranu poéza jako poezie, poeticky, tak to by to mohl člověk zase brát, ale je to tedy B, krvetvorba. Linka 221 555 444, to byla rychlovka a sportovně to bere Petr z Olomouce, těšíme se třeba zase někdy osobně v dobrém u nás na dnech otevřených dveří, ale teď zase po telefonních linkách. Pěkné dobré odpoledne, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Dobrý, komu, kampak?
5: No, tady volá Petr z Krnova, volal na ty hřebíky, jo?
0: Další pan Petr, to je ideální čas, teď po 14. hodině zavolat do hřebíku a pokud posloucháte v telefonu, tak víte, že už v nich jste. A kromě otázky páté, možná víte, možná nevíte, že ty všechny ostatní otázky jsou tu pro vás.
5: Tak už jsem ve hře, jako jo, nebo?
0: Ano.
5: Aha, tak dobře, tak nějakou otázku mi tam dejte, no já nevím, jakou, no.
0: Kromě otázky páté vám dáme jakoukoliv.
5: No tak začneme od začátku, od jedničky, dejme tomu. No.
0: Právě 16. května, představte si, vystoupila na vrchol Mount Everestu první žena. Překvapivě to nebyla olomoucká známá horoleskyně, byla to japonská horoleskyně Junko Tabei. A stalo se tak v roce za A 1953, za B 1963, anebo za C 1975.
5: Já bych řekl 53, to první.
0: Už v tom 53. To zrovna tentokrát nebylo a zase to tak příliš nebolelo, jako třeba v cíle Verovince nebo před třetí odpovědí. Ta první a první v pořadí se nepovedla, ale to jsme typovali všichni. Byl to až 75. rok, první žena na Mount Everestu, na vrcholu, na píku. Tak tedy 16. květen a jedno z výročí, možná ještě na nějaká dojde, a Junko Tabei, rok 1975. A linka 221 555 444. Nechť je vám nakloněna, nechť vám hlavně vyjdou ty otázky a to třikrát po sobě, abyste získali třeba moc krásnou sobotní dnešní přiřčenou knihu s názvem, no to bude pro rodiče nebo pro babičky, pro dědečky, něco o nudlích u nosu a zaražených prdících. Je tam i tahle ta varianta, ale taky třeba tričko pro dámy od Českého rozhlasu Olomouc s naším logem. A kdo pak s námi? Dáma či muž? Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Dobrý.
6: Libor Sadič.
0: Tak vás pěkně zdravíme. A byly otázky 1-5, které budou teď?
6: Tak, třeba dva?
0: matkou panovníka Josefa II. Byla... Vy to doplníte bez nabídky?
6: Český jméno je takový hezký, Marie třeba.
0: Třeba, nebo za A úplně komplet Marie Terezie, nebo za B Marie Antoaneta, a nebo za C Anna Svídnička.
6: No, tak je to Marie Terezie.
0: Je to ona, Maruška Terezuška, Pepíček druhý. A první správná otázka, to byla druhá otázka v pořadí v našem seznamu, ale první pro vás, první bod a potlesk.
6: Tak troječka.
0: Před dvěma týdny začaly letošní české hokejové hry. Pozor, neplésti s jinými šampionáty a turnaji. České hokejové hry. Koho jsme porazili 3-2 v českých hokejových hrách v prvním zápase? Za A Finsko, za B Švédsko, za C Švýcarsko.
6: Finsko.
0: No. A sledujete mistrovství
6: světa? Nám to moc nešlo.
0: Sledujete teďka šampionát, předpokládám, když české hokejové hry s Euro Hockey Game taky?
6: Jasně.
0: Teda, no tak to vám sedlo, to je skvělé, teď už bychom malinko mátli tím mistrovstvím světa, ještě ohlédnutí přece jenom za dubnem až začátkem května. Ten zápas se hrál 30. dubna. České hokejové Euro Hockey Games. Tak, to byla trojka a druhá pro vás v pořadí a skvělý báječný bod s hvězdičkou. Dobře, tak teďka zase někam jinam. Když se vyřkne, když se vysloví Tristan a Isolda, který pak hudební skladatel by vám měl u tohoto díla naskočit? Za A Wagner, za B Strauss, za C Liszt.
6: Jako z vole bych to nedal, ale z těch voleb je to Wagner.
0: Tak byste. Vy jste kován ve sportu i v Euro Hockey Games českých hokejových hrách a dokonce i u Wagnera, velmi těžkého, závažného autora klasické či vážné hudby. No a za to si zasloužíte odměnu, třeba nudli u nosu a prdíky, tedy to je titul knižní, který vám nabídne možná kolega už za chvíli, ale klidně i prodáme tričko jako dáreček a další pana Libora ze Staříče, věčně mladého, už přepojujeme k výběru výhry a tedy ještě nabízíme možnost výhry i pro vás další. Schválně, co vám tam Libor zanechá, ponechá. Ta nabídka vám může být učiněna v zápětí po těch třech správných sednuvších otázkách. Ať vám sednou, pěkné dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
0: Krásné dobré odpoledne. Komu, kam pak?
7: Ostrava Zdenka.
0: Paní Zdeničko, pršelo, zapršelo, zakaboněno je u vás dneska v sobotu odpoledne?
7: Ano.
0: No, tak ať vám prší štěstí a teď v tomto případě od otázek 6 až 10.
7: Tak 6.
0: Případ otázky 6. je tento. Víte, které zvíře by mohla být Rhode Islandka červená? Za A brouk brouček, za B slepice slípka, a nebo za C není to vůbec zvíře, je to houba.
7: Ještě jednou se nazer.
0: Brouk, slepice nebo houba, Rhode Islandka červená.
7: Nevím, brouk.
0: Brouk to bohužel není, tak jsme ho zašlápli. Někdo říká Rhode Islandka, ale on to bude podle toho Rhode Islandu, Rhode Islandu, jednoho státu staršího v USA. Rhode Islandka červená jsou výkonné nosnice se snáškou až 250 vajíček za roh. Děvčata šikovná, slepice. Slípky, Bčko to tedy bylo v případě šesté otázky. No ještě máme co nabídnout, ještě 4. 7, 8, 9, 10 na lince 221, 555, 444. Hodně štěstíčka přejeme k dovolání i k těm otázkám, aby sedli. Snad to tak půjde, snad to vyjde. Ruch u vás, kde pak, u koho, dobrý den.
8: No snad to vyjde, zdraví a darý Mařo.
0: No tak krásně, báječně. 7, 8, 9, 10, odkud?
8: Tak já zkusím od desítky.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc se poprvé na adrese Pavel Čákova 19 v Novém sídle, krásném Zánovním, konal poprvé kdypak? Za A v roce 2020 na Pavel Čákově 19? Nebo to bylo poprvé v roce 2022? A nebo za C loni v roce 2025?
8: Já to cítuju na vloni.
0: Na vloni, na vloni.
9: Jauajs!
0: Ne, už v roce 2022. utíká to, utíká. Tak a byl to 18. květen, jedno zajímavé, důležité i obecně rozhlasové radiožurnální výročí a bylo to v roce 2022. K dohledání třeba i přes proklik na pozvánku na dnešní rok 2026 a ještě stále probíhající DOD tohoto ročníku. No tak ale nechal nám tady ještě pan posluchač tedy možné otázky a potenciálně výherní body 7, 8, 9 v tomto případě u nás po telefonních linkách. A už jste u nás a pěkně zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den.
0: Když si stlumíte rádíko, vy, my i posluchači vám budeme krásně rozumět. Ještě jednou, kdo pak, odkud?
9: Marie, od Plzně.
0: Moc vás zdravíme, pěkně vítáme a nabízíme 7, 8, 9.
9: Tak 7.
0: Boli zmera zmilovaný, Severanka, reklama na ticho, ve všech těchto písních uslyšíme hlas za A. Palo Hamela, za B. Rišo Millera, za C. Palo Habery.
9: To nevím, tak zkusím Ačko.
0: Palo Hamel.
10: Jau.
0: S tím nám to teďka nevyšlo a žel už tedy jako finálová dnešní otázka, neboť jedeme po trojičkách, neboť jezdíme v seriích a 8, 9 bude přeposlána, předisponována na někdy příště a boli jsme rozmilovaný Severanka nebo můžete ho zohnat len pod rukou reklama na ticho, to je Pavel Palo Habera, tedy Cčko. No a jak říkám, ty zbývající otázky zase doplníme o nějakou třetí a hlavně použijeme příště, necháme pěkně uležet a na jednoho slavného českého básníka se zase příště zeptáme a třeba na nějaká ta souhvězdí, ale víc nebudeme ani naznačovat.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit,

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomenutelná atmosféra, trošku jakoby i Asie a Japonsko, když Mirai navrátil, ovšem původem trošku skořený japonskými, asijskými, i přesto všechno kapela Mirai, a jinak za chvilinku i víkendová paráda, lehnout si na záda, ale pozor, dneska do trávy spíš pro případ smočení a orosení. 14 hodin 31 minut, 16. májové, upršené, zakaboněné odpoledne, ale ještě třeba do 15. hodiny půjdeme na hody a taky na Facebooku a webu olomouc.rozhlas.cz moc krásné a i okomentované příspěvky krojovaných družiček. Za chvíli do 15. hodiny ještě i za nimi vyrazíme. No a teď třeba na ten výlet, aspoň teoreticky reportážně rozhlasově, kam pak do přírody, až se udělá pěkně, třeba do Národní přírodní rezervace Špraněk u Javořických jeskyní Litovelsko. Vydáme se tam především zítra po 9. hodině s botanikem Františkem Lamlou.
2: Přišli jsme blíž ke skalám a k těm kamenům a když se pořádně díváme, tak můžeme pod nohama vidět ulitu šneka a i spoustu malých rostlinek, fialové, bílé, a úplně nejromantičtější mi přijdou malinké bílé zvonečky. Na velkých listech z té kytky se třpití kapky, protože ještě přednedávnem tady pršelo.
3: Prošli jsme k vápencovým skalám, které představují druhý velice významný typ stanoviště, na kterém se vyskytují zajímavé druhy rostlin. Velkou část těch skal pokrývá vápnomilná a na střední Moravě dost vzácná tráva jménem pěchava vápnomilná. Pak tady vidíme také drobné keře skalníku celokrajného nebo ty zmiňované půvabné konvalinky.
2: Mechy a lišejníky.
3: Mnoho z nich se vyskytuje právě třeba jenom na vápnitých nebo naopak nějakých kyselých substrátech. Tohle je právě jeden z těch mechů, který obvykle roste na vápencích. Je to mech rodu nekera.
2: A tady malá taková kapradinkovitá rostlinka z té skály vykukuje?
3: Na skále tu roste skalní kapradina, slezíník červený a Splenium trichomanes. Kapradiny docela dobře zvládají extrémní stanoviště, ať už extrémně zastíněná nebo naopak extrémně suchá. A proto často rostou třeba na skalách. Máme kapradiny vápnomilné, jako třeba tady ten puchýřník křehký, nebo před chviličkou tam byl slezíník kroutička.
2: František Lamla, náš průvodce, botanik z Vlastivědného muzea v Olomouci, si na místě, kde stával hrad, vytáhl stativ, fotoaparát z batohu a fotil keřík s bílými kvítky.
3: Já jsem tady právě fotil jeden z hlohů a fotil jsem ho pro Fotoatlas, což je publikace vznikající už posledních minimálně 8 let, která by se snad měla v nejbližších letech dokončit a která bude obsahovat vlastně všechny planě rostoucí a splňující druhy rostlin v České republice. Ale to je ten poslední rok, kdy můžeme fotit před tím, než se bude kniha dokončovat.
2: Tak to bude tlustá kniha, ale.
3: Bude to tlustá kniha.
2: Prošli jsme kus cesty, viděli jsme spoustu kytek, ale korálici tu jsme zatím nenašli. Přesto jsem rád, že jsme došli ke kytce, která roste tady přímo u cesty. Možná i tvarově nebo vzhledově z těch orchidejí tady budí největší zájem. Je velmi nápadná a zajímavá. Tvarem toho květu, já jsem přemýšlel, jak se tam ten hmyz dostává, na co ho ta rostlina láká.
3: No, našli jsme bezesporu nejemblematičtější evropskou orchidej, dokonce v plném květu, z čehož mám velkou radost. Střeviční pantoflíček. Evropě nezaměnitelná rostlina s charakteristicky utvářeným květem, který má takové 4 dlouhé okvětní plátky a pak obrovský žlutý pisk. Slouží jako taková krátkodobá past na opylovače, kteří jsou zlákáni právě tím tvarem, barvou a taky vůní, kterou má střevičník specifickou. Mě to připomíná třeba krém na ruce. No a to všechno ten hmyz láká, ten si na okraji toho pisku sedne, následně hledá, kde by mohl být nějaký ten nektar nebo nějaká potrava pro něj a přitom spadne dovnitř do té bačkůrkovité dutiny, kde chvilku jako hledá, co by tam mohlo být. Nakonec zjistí, že tam vůbec nic není, ten květ je takzvaně šálivý, nic tomu opylovači neposkytuje. No a v tu chvíli se ta včela nebo ten hmyzák pokouší najít cestu ven.
2: No a více si poslechněte zítra v pořadu Přímo z místa po 9:00 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Šálivé orchideje, vápenité trávy a tak dále, nechme to na botanikovi Františku Lemlovi a průvodci pořadem Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc Alešovi Spurném. Zítra po 9:00, ano, ano. A teď víkendová paráda také pro nově příchozí skupinky našich posluchačů. Pěkné dobré odpoledne, dobrý den. Ahoj.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne i s otevřenými do kořán dveřmi u nás na Pavelčákově 19 a dalšími skupinkami. Pěkně zdravíme, stejně jako průvodce z Českého rozhlasu Olomouc. No a teď pojďme do průvodu. Tradice těch hodových průvodů na Hané je samozřejmě hluboká. A v našem národopisném seriálu v Českém rozhlase Olomouc se dnes odpoledne vydáme konkrétně do Samotišského průvodu. Tam je dodnes, ty průvody opravdu živě udržují.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se vydáme na slavnostní průvod Drůžiček a mládenců, který se každoročně koná na začátku května v Samotíškách.

0: Kluci, prosím, pojďte si pro korouhové. Bílí jdou první vedle kříže, pak jdou zelený, červený před kapelou. Tady ke kapela zatím,
1: jo? Jako na konci.
0: Na konci, v kostele, v lavicích. Já vám v kostele ukážu.
2: V rámci tradičních hodů v Samotíškách vyrazil průvod družiček a mládenců od kaple svaté Anny a svatého Floriána nahoru k bazilice navštívení Panny Marie na svatém kopečku. My do kopce stoupáme také spolu s Ditou Kořistkovou, která, jak jsem si tak všimla, to tady všechno organizuje a hlídá, aby to proběhlo tak, jak se patří. Řekněte mi v Samotíškách, jak dlouho už chodí družičky a mládenci?
0: Družičky a mládenci v obnovené tradici chodí od roku 1990, kromě jednoho roku, kdy nás tady omezil covid a covidová opatření, chodíme každý rok.
2: Ale navazujete určitě na nějakou hlubší tradici?
0: Tradice je hlubší, chodilo se už za první republiky, mezi válkami světovými a mám pocit, že to dokonce bylo už i v 19. století, že to bylo trošičku dřív, že ta tradice hodová přece jenom na té Hané je taková letitá.
2: Ano, my jsme viděli dva páry družiček a mládenců, k tomu si ještě řekneme více, je tady spousta krojovaných, ale i spousta obyvatelek a obyvatel Samotíšek, kteří právě teď jdou v průvodu spolu s kapelou, která dává rytmus. Ale vy jste mi říkala, když jsme se o tom bavili, že ty přípravy tady na ten průvod začínají mnohem, mnohem dříve.
0: V podstatě po novém roce, takže leden, únor, začíná výběr družičky a mládence. Ptáme se, kdo by mohl chodit, protože vlastně je to i na dva roky, takže dnes jsou mladí, noví a příští rok to musí předat to žezlo dál. A potom ještě vlastně vybíráme ty malé dvě družičky, holčičky, takové ty předškolačky, první třída. S těmi letos taky byl trošku problém, že rodiče někdy mají větší strach, aby to ty děvčátka zvládly, ale většinou vybereme.
2: Pojďme k tomu samotnému dni, jak on probíhá, co všechno ty družičky a mládenci mají za úkol, jak to probíhá od samého rána.
0: Takže ráno se starý mládenec a stará družička setkají s kapelou u kapličky Panny Marie a svatého Floriána a jdou s kapelou nejdříve ke starému mládenci. Ten je přivítá a pohostí kapelu i krojované, kteří se často k průvodu už ráno připojí. Tam chvilku posečkají a potom jdou všichni k nové družičce, která opět mládenec ji vyvede z domu. Pohostí kapelu, pohostí ty krojované, chvíli posedí, posečkají, kapela zahraje několik písniček, taková ranní veselice, takže nápoje na posilněnou a potom se dojde ke kapličce, kde vlastně je focení, protože se k tomu přidají i ty ostatní krojovaní, kteří nechodí ráno, protože ty malé děti přijdou z rodiči až ke kapličce, ty malé družičky také, protože jsou malinké, tak chodí většinou až k té kapličce. Poté, když se tam shromáždí lidé, které krojovaní ještě opentlují, starý mládenec vynese kříž, který předá mladému k mládenci a ten jde vlastně v čele průvodu s křížem do bazilky na svatém kopečku.
2: Ano, já jsem viděla, že když vynášeli z kapličky ten kříž, tak se mu klanili, klanili se navzájem, klanili se s křížem.
0: Ano, když vynese starý mládenec kříž, tak se nejdřív nový pár Kristu na kříži pokloní, potom od něj převezme mládenec kříž, starý pár se pokloní Kristu, který nás celou cestu bude provázet a potom se nový mládenec křížem ukloní, což je paní Marii, která tam vévodí tomu náměstíčku, stojí před kapličkou a potom vede ten průvod.
2: Takže v čele jde ten nový mládenec, který nese kříž a viděla jsem, že za ním jdou v průvodu krojovaní mládenci, kteří nesou takové korouhve.
0: Ano, neseme 6 korouhví a jsou je tam různé výjevy z Panna Marie, Kristus ukřižovaný, plus patroni obce, je tam myslím svatý Jáchym, svatá Anna, svatý Florián. Vlastně na jeho přímluvu jdeme s tím průvodem, protože vlastně celý ten hodový průvod vznikl po velkém požáru a svatý Florián je patronem hasičů.
2: Všichni jsou ozdobeni stejně jako na svatbě krušpánkem nebo mirtou, takovou tou klasickou ozdobou, která se dává svatebčanům.
0: Ano, to ráno rozdávají krojované dívky. Vlastně den předem to připraví nová družička, aby se vlastně mohli všichni, kteří jsou součástí toho průvodu, nějak označit a jsou součástí i potom průvodu zpět na obecní richtu, která se nachází v blízkosti kapličky, kde je takové drobné pohoštění, než se všichni rozejdou na oběd domovu a potom se opět sejdou k pobožnosti, která odpoledne následuje u kapličky.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Srdečně vás vítám, bratři a sestry, ke slavení naší společné nedělní bohoslužby, která je zejména pro vás, obyvatelé Samotišek, každý rok důvodem k radosti, vděčnosti a slavení. Máme totiž dnes Samotišské hody po svatém Floriánu.
2: Po slavnostní mši v bazilice Navštívení Panny Marie na svatém kopečku schází průvod zpět do Samotišek, kde pokračují hodové oslavy. Jaká je historie podobných průvodů na Hané a s jakými tradicemi lidové zbožnosti souvisí, nám přiblíží Andrea Mrkošová z regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje.
3: Na Hané, zejména v okolí Olomouce, se v období Velikonoc konají procesí s družičkami a mládenci. Popřípadě s matičkami, s Ježíškovými matičkami. V některých obcích se tato slavnost nazývala vynášení pambička, vynášení kříža. Existovalo několik dalších názvů. Tyto velikonoční procesy jsou navázány na slavnost vzkříšení Ježíše Krista. Mají několik zhodných prvků. Objevuje se tam motiv kříže s ukřižovaným Kristem, který je na Bílou sobotu přenesen z obce a na velikonoční neděli zase slavnostně dívkami a mládenci v čele procesí přinesen zpět do kostela. Těmi ústředními postavami jsou chlapci, kteří se nazývají mládenci, a dívky, kterým se říká matičky, Ježíškovy matičky, pámbičkovy matičky, družičky anebo drožky. Procesy vždy doprovází korouhevníci, dechová hudba, lidé v civilu, zkrátka všichni míří na slavnostní mši do kostela. A my tam můžeme potom vysledovat další zhodné prvky, jako je například výzdoba kříže a podobně. Tady tyto slavnosti se na Hané udržovaly v různých podobách na celé řadě míst, ale bohužel v době minulého režimu zanikly, protože byly potírány jako církevní slavnost. Do dnešních dob se udržely ve farnosti Bohuňovické a ve farnosti Dolanské. Tam jsou známy jako velikonoční slavnosti matiček a Ježíškových matiček na Hané. Tyto slavnosti jsou zapsány na krajském i státním seznamu nemateriálního kulturního dědictví.
2: Vy jste zmiňovala, že slavnost matiček nebo Ježíškových matiček, někde se jim říká družičky, se pojila k Velikonocům. Ale my víme, že v Samotiškách se tento průvod družiček a mládenců uskutečňuje vždy až na začátku května.
3: To je pravda. V Droždině a Samotiškách se tady tyto slavnosti zřejmě postupem času transformovaly a staly součástí hodových oslav. V Droždině tyto hodové oslavy opět ale spadají na Velikonoce, ale v Samotiškách tomu tak není. Hodové oslavy jsou tady navázány na svátek svatého Floriána. A právě v Samotiškách se traduje, že tady tato procesí vznikla na paměť požáru, který měl v obci vypuknout v roce 1856, což nám koresponduje s navázáním na toho svatého Floriána. Svatý Florián je patron hasičů, je ochránce před požáry. A zde chodí dívky oděné do bílých šatů a v těchto lokalitách se nazývají družičky nebo drožky. Právě v Samotiškách se traduje, že se tady tato procesí koná na paměť požáru, který v obci měl vypuknout v roce 1856, což nám koresponduje právě s navázání na toho svatého Floriána. Ale jak přesně tady tyto slavnosti vznikly, jak se vyvíjely a jak se transformovaly postupem času, to přesně nevíme. Tady tyto závěry by se měly stanovit po dlouhodobém výzkumu, podrobném výzkumu, archivním terénním a jinak jsou to pouze hypotézy a spekulace, ale vidíme tam tu příbuznost s Ježíškovými matičkami velmi jasně. Co je jisté do dnešních dob, je, že tyto slavnosti patří k nejpozoruhodnějším živým tradicím na Hané. Uchovávají spojení náboženské pouti, lidového obyčeje, společenské slavnosti. Místní je považují za své kulturní dědictví, které neodmyslitelně patří jak k obci, tak k regionu. A z tohoto důvodu právě byly také v roce 2015 spolu s Ježíškovými matičkami v Bohuňovicích a Bělkovicích zapsány na seznam nemateriálního kulturního dědictví Olomouckého kraje, a to pod názvem Hodové průvody s družičkami a mládenci na Olomoucku.
2: Říká Andrea Mrkusová z regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Stavba lávky uzavřela hlavní silniční průtah hranicemi. Krnovské koupaliště bude mít nový samoobslužný vchod. Olomoucká Sigma dnes hraje v Karviné. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Řidiči až do 17 hodin neprojedou po silnici první třídy v Olomoucké a Bělotínské ulici v Hranicích. Důvodem je stavba provizorní lávky pro pěší právě nad silnicí, říká za investora Hana Lounová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: Řidiči musí počítat s dočasným omezením provozu. Doporučujeme proto zvýšenou opatrnost a respektování pokynů na místě. Po dobu uzavírky silnice číslo 1/47 bude doprava vedena po vyznačené objízdné trase.
2: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni. Vícevedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
4: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
2: Technické služby Krnov přidají na tamní koupaliště nový samoobslužný vchod. Lístek si na automatické pokladny, kde půjde platit pouze kartou. Pak ho u vchodu zkontroluje pracovník koupaliště. Nový vstup bude hned u bazénu, říká Alžběta Nikodýmová z krnovských technických služeb.
5: V teplých dnech o víkendech se nám u hlavní pokladny vytvářela velmi dlouhá fronta. Druhým důvodem je to, že v blízkosti ulici Karaskové je vybudované odstavné parkoviště. V praxi to funguje tak, že návštěvník odstavil svoje vozidlo, musel projít zhruba 100 metrů kolem celého areálu, zakoupit si lístek a z těch 100 metrů se vracet zpátky k bazénu.
1: Sport.
2: Fotbalisty olomoucké Sigmy čekají závěrečné dva duely tohoto ročníku Šance ligy. V obou se utkají s Karvinou v rámci finále nadstavbové skupiny o 7. až 10. místo. Dnes se hraje ve Slezsku na městském stadionu. Výkop je v 17 hodin. A další zápas nadstavby dnes hrají také olomoucké fotbalistky. Za soupeřky tentokrát budou mít hráčky pražské Dukly. Duel vypukne už za necelou půl hodinu na hřišti v Řepčíně. Mužský B tým Sigmy bude hrát zítra od 10.15 na hřišti v Holici proti Vítkovicím.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě většinou zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6 stupňům Celsia. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se v Palackého ulici v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Odpoledne toho dne No, dal rýmovat nebudu. Instantní, přímo před vámi vytvořené rýmy, to je slam poetry. A je to taková exhibice, která může být hodně zajímavou podívanou, kde budou vyrábět slam poetristé, slamoví básnici. Přímo verše před vámi se uskuteční ve čtvrtek 21. tohoto měsíce v 19 hodin v Domě kultury Šumperk a my vás vybavíme vstupenkami za to, že posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tedy Dům kultury Šumperk, slam poetry, exhibice a skvělí básnici, kteří to zvládnou všechno hned přímo před vámi bez přípravy, budou básnit ve čtvrtek 21. No a taky vás ještě pozveme a vybavíme vstupenkami na program Veledutě v sobotu 23. na Collegium Virtuosi Music of Light, zajímavý program, audiovizuální program. Také od nás získáte vstup zdarma od Českého rozhlasu Olomouc, ale je potřeba poslouchat a pak reagovat, až vás vyzveme. No a za chvíli možná Mozart, možná Janáček, anebo Konečný. František Konečný, zatím vám možná to poslední jméno skladatele nic neříká, no konec konců jemu zatím 17. A jde o mladého českého skladatele, který v tomto týdnu zažil na Pražském hradě světovou premiéru své hudby na zahajovacím koncertu festivalu ZUŠ Open. I o něm tedy budeme vysílat do 16. hodiny v Českém rozhlase Olomouc.

0: takhle hrál s velkým H, v písničce hrál kapely Olympik, jeden šikovný mladý muzikant. No a teď budeme mluvit o jednom 14-letém skladateli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je mu totiž čerstvě 17 a jeho hudba už zní třeba v reprezentačních prostorách Pražského hradu. Mladý skladatel František Konečný z Olomoucké základní umělecké školy Žerotín zažil ve středu poměrně výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní součástí programu zahajovacího koncertu festivalu základních uměleckých škol, tedy známého ZUŠ Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta.
1: Nad ním pak poletují ptáci a spolu na hrdla zpívají.
2: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Že ten prostor činí hodně.
3: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních dvou letech i skládá.
2: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
3: Takže to byla objednávka.
2: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
3: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
4: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
3: A to je to, co tě nakopává, co tě vlastně
4: motivuje. Přesně tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
3: Co tě baví víc s tím pádem?
4: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
3: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
5: Já, no tak já jsem jako celkem nervózní, jako každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
3: Mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
5: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzo tou hudební cestou, on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
3: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: No a pokud se chcete přesvědčit na vlastní uši i oči, máte možnost třeba za několik desítek minut v Olomoucké Redutě, kde od 17. hodiny začne společný koncert právě smyčcových orchestrů základní umělecké školy Iši Krejčího Olomouc a jejich kolegu ze švýcarského Lucernu. Ten ponese symbolický název Hudba jako most. No a my si ještě o akci a taky spolupráci olomouckých a švýcarských hudebníků povíme více v dalším příspěvku na téma ZUŠ Open 2026, také v rámci dnešního odpoledního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme další skupinku. Dobrý den!

0: z místa. Praněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javořížských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

tedy Mozart Bize, ale i František Konečný, 14-letý olomoucký Zuš skladatel. No a teď pokračujeme na téma Zuš Open 2026 v odpoledním otevřeném dni u nás v Českém rozhlase Olomouc, ale nejenom den otevřených dveří rok 2026 připadá na dnešek, na tyto dny právě připadá také celostátní festival Zuš.

0: My jsme věděli, že Lucerne je partnerské město Olomouce a proto jsme oslovili odbor vnějších vztahů na olomouckém magistrátu a domluvili jsme se, že bychom velice rádi navázali spolupráci s nějakým uměleckým tělesem v Lucernu. A tam právě jedno umělecké těleso je, které sdružuje mladé hudebníky. To se jmenuje Talent Strings a teď na začátku května se potkáváme tady v Olomouci a poprvé zkoušíme společně.
1: Společným koncertem v Redutě vaše spolupráce nekončí. Co potom bude následovat?
0: My se za pár dní připravíme na odjezd do Lucernu, kde se tento koncert bude reprízovat. Máme tam společnou zkoušku naplánovanou, stejně jako v Olomouci a samozřejmě využijeme té příležitosti a poznáme blíže město Lucern.
1: Říká Filip Hajdu, ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci. A já už mířím za Milenou Melicharovou, vedoucí smyčcového orchestru Kosmoriko.
2: Práce už započala na začátku školního roku, kdy po vzájemné dohodě se švýcarskými partnery jsme se domluvili na skladbách. No a od té doby jsme začali se cvičovat. Nejdřív první dvě, ty jsme si předvedli na našem vánočním koncertě a od nového roku jsme nacvičovali Beličajovu svitu.
1: Komunikovali jste spolu nějakým způsobem na dálku třeba, sdíleli jste ty své pokroky a podobně?
2: My jsme si vyměnili notový materiál, samozřejmě technické věci jako zapsání dynamiky, smyků, které jsou pro smyčcový orchestr velice důležité. Už jsme si to nacvičovali takhle každý zvlášť a dneska pro mě velké překvapení, že to na první dobrou jde.
1: A vedle mě už stojí houslistka Katarína Slobodová.
3: Já hraju ve třetích houslích. My jsme spíš takový kontrast celé té skupiny a hrajeme jednu z nejspodnějších částí a hrajeme hlavně některé malinkaté solíčka, ale hlavně tam doplňujeme první a druhé housle. Pro mě je to zajímavá příležitost, protože ještě jsem nikdy takhle s orchestrem necestovala.
1: A pokračuje ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího Filip Hajdu. Koncert Hudba jako most proběhne v rámci festivalu ZUŠ Open. Proč se vaše škola rozhodla zapojit?
0: My se do tohoto projektu zapojujeme už od samého počátku, to znamená už po desáté. A myslíme si, že to je projekt, který může spojovat nejenom zušky mezi sebou, ale i další partnery právě. A považujeme to za jeden z nejlepších počinů za poslední období a myslím si, že to základním uměleckým školám velmi pomáhá.
2: Je to krásná věc. Já si myslím, že v současné době vzdělávání dětí v oblasti kultury je velký přínos a velký rozvoj pro naši společnost.
1: Říká Milena Melicharová, vedoucí smyčcového orchestru Kosmoriko. Koncert Hudba jako most začíná v sobotu v 17 hodin v Redutě Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, a to 16. květnové v roce 2026 je specifické třeba tím, že je tu další a úplně nová várka, skupinka našich dnes i diváků, návštěvníků. Pěkné dobré dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Oni jsou vždycky instruováni, aby když se rozsvítí ta červená, aby bylo ticho. Tak teď je žádoucí, aby se klidně ozvali a aby potom třeba naladili Český rozhlas Olomouc. A třeba když to stihnou za pár minut, uslyší příspěvek na sportovní tématiku o olomouckém a ostravském lukostřelci Adamovi Li. Toho čeká od pondělí jeden z vrcholů té lukostřelecké sportovní sezóny v podobě mistrovství Evropy v Turecku. Přípravu na něj ovšem ovlivnil nečekaný náhlý odchod trenéra i změna na luku. To je zajímavá věc, tak si to poslechněte nejen přímo u nás v budově na Pavelčákově 19, ale teď i ve vysílání, stejně jako Dalibora Jandu. Hezké dobré odpoledne.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pár okamžiků bude 3:15, 16. května 2026 a mimochodem 15. srpna 1997 v Ostravě oficiálně vrození jinak olomouckého a ostravského lukostřelce a českého reprezentanta v lukostřelbě Adama Li. Adam Li už od pondělí ho čeká jeden z vrcholů sezóny na evropský šampionát do Turecka. Odcestuje ovšem nečekaně bez trenéra. V březnu totiž jeho tým nečekaně opustil francouzský kouč lukostřelby Marc Dellenbach, za kterým jezdil Adam Li společně s přítelkyní a mistrní světa Marií Horáčkovou do Švýcarska, a který do jeho stylu zakomponoval množství nových lukostřeleckých prvků.
1: Já jsem dost zápasil s tou technikou, co bylo požadováno, nebo tak, jak si to představoval. Pro mě to úplně nebylo vlastně, nechci říct, že reálné, ale zápasil jsem s tím trošičku více. Vlastně si teďka jako říkám, jestli mě to trošičku neuškodilo, ale je to určitě jako ohromná zkušenost a budu z toho čerpat dlouho, si myslím. Ale musím se vlastně dostat sám jakoby do toho svého střílení komfortního, sebevědomého.
2: Vypráví olomoucký lukostřelec a český rekordman Adam Li, kterého i s partnerkou a mistryní světa Marií Horáčkovou v březnu nečekaně opustil francouzský trenér Marc Dellenbach, který využil lukrativnější nabídku z mexické reprezentace. Kromě toho ovlivnili přípravu Adama Li i změna luku a jeho úpravy.
1: Zápasil jsem taky s materiálem. Říká se, že 90% je vlastně technika, což na jednu stranu s tím souhlasím. Ta stránka toho seřízení na tom hraje obrovskou roli. Myslím, že není člověk sesynchronizovaný se svým lukem, taky to dokáže dělat paseku na terči. Takže doufám, že už vladím poslední mouchy a že budu směřovat k tomu, abych předvedl co nejlepší výkon na tom mistrovství Evropy.
2: Na šampionát do Turecka ale odjede bez kouče, což by podle něj samotného nakonec nemusel být takový problém.
1: V začátku toho, co jsem začal střílet, tak vlastně jsem takový samouk trochu. Hodně jsem spolupracoval teda u nás s olomouckým Tomášem Valentou, který mi v mnohých věcech pomohl, byl se mnou na olympiádě. Vlastně do toho Marka to byl kouč, mentor, kamarád, což stále je, ale pro mě to není nějaká neznámá věc být vlastně sám. Ono ten vrcholový sport je z 95% bych řekl velmi, velmi osamělý. Věřím tomu, že se s tím dovedu vypořádat.
2: A vypořádat se bude muset Adam Li i se specifickými a mnohdy záludnými povětrnostními podmínkami střelnice v Antálii, kterou ale dobře zná.
1: Tím, že už letos pojedeme do Turecka po třetí, tak člověk ví aspoň, do čeho jde. Nemá nějaké očekávání, má to tam už jako zažité, víme, jaké tam je počasí, co se tam může vyskytnout a tak dále. Já bych si přál, aby mi vyšla pěkná kvalifikace, abych si tam udělal svůj pěknější výsledek. Co se týče eliminačních soubojů, chtěl bych se dostat do top 8. To si myslím, že je to reálné. Byť je to teda náročné, ale to je vždycky náročné.
2: Říká před mistrovstvím Evropy v lukostřelbě olomoucký Adam Li. Toho by kromě individuálního závodu mělo čekat i klání smíšených týmů spolu s partnerkou Marií Horáčkovou. Finální nominaci ale určí reprezentační trenéři. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

ztracení ve vlastním lese, ve vlastní generaci a goodbye, ale naštěstí Big Beatové a Pohodové, Kuba Ryba a Marek Ztracený, ještě jste mladí kluci, ještě jste mladí. No a za chvilinku jede na osmdesátník Jaroušek Uhlíř. Dneska v humoriádě, tedy určitě i ze šarády a hit šarády u nás ve Hvězdných návratech po 16. hodině, když jsme byli u toho goodbye a těch teček, restituční tečku uděláme po 18. hodině, ovšem v literární půlhodince, v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc, další povídka olomouckého prozaika Petra Rytra s názvem Restituční tečka, a tedy možná i divoká léta 90. století 20. No a teď Lionel Richie jako Jiří Korn. Jiří Korn jako Lionel Richie.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V budově Českého rozhlasu Olomouc právě končí den otevřených dveří. Městská policie Šumperk se více zaměří na problémové lokality. Olomoucká Sigma hraje už za hodinu nad stavbu v Karviné. Zítra bude zataženo s občasným deštěm teploty do 13 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Český rozhlas dnes uspořádal den otevřených dveří, a to ve všech svých regionálních stanicích, taky v Olomouci. Zájemci zaplnili v rezervačním systému všechny termíny prohlídek. Vedoucí programu Jiří Matějů ale provázel i ty, kteří přišli bez objednání. Nejmladšímu návštěvníkovi byly 2 měsíce, nejstaršímu 92 let.
2: Snažíme se to samozřejmě rozprostřít tak, aby nedošlo k přehlcení, protože se chodí i na těch nádherných lávkách, které tady máme v budově. A musíme dbát určitých bezpečnostních předpokladů, ale každopádně jsme rádi, že lidi chodí, jsme rádi, že nás poslouchají a jsme rádi, že mají zájem o Český rozhlas Olomouc.
0: Městská policie Šumperk přichází s novinkou, reaguje tak na současnou bezpečnostní situaci i potřeby obyvatel města. Polomotorizovaná hlídka se nově zaměří na vytipovaná riziková místa na místo plošného pokrývání celého území, a to formou pravidelných opakovaných kontrol těchto lokalit několikrát během jedné služby. Jedná se například o parky, sídliště, okolí škol nebo místa se zvýšeným výskytem narušování veřejného pořádku. Píše o tom web Šumperk.cz. Pracovníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku uspěli v soutěži Bílý slon. Získali první místo v kategorii ptáků za odchov zoborožce malajského. Podle mluvčí zoo Ivety Gronské se tento druh daří odchovat v zajetí jen výjimečně.
3: Záleží samozřejmě na výběru vhodné hnízdní dutiny, také správného načasování, krmení v průběhu roku, no a nepochybně záleží i na teplotě a vlhkosti prostředí. Takže je to taková veliká alchymie, ve které ten chovatel musí simulovat podmínky těm zvířatům jako ve volné přírodě. Sport.
0: Fotbalisty Olomouce dnes čeká zápas v Karviné. Utkání se hraje v rámci nadstavby první ligy o 7. až 10. místo. Začátek je za necelou hodinu. Odveta je na programu příští sobotu a vstupenky na zápas můžete získat zdarma, více na webu Sigmy. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava můžou z nejvyšší domácí soutěže sestoupit. Budou hostit Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu se ještě Slovácko utká s Mladou Boleslaví. A dodám, že Slovensko na mistrovství světa v hokeji zdolalo Norsko 2-1 a Rakousko porazilo Velkou Británii 5-2. Češi hrají ve 20:20 se Slovinskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji většinou zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D1 na 302. kilometru u Podhoří na Přerovsku ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto. A opatrně také na silnici 44 v Medlově. Došlo tam k nehodě osobního vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor, dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
5: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
4: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
5: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
4: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
5: Aha, rozumím.
4: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
5: Oč se vlastně jedná?
4: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
5: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
4: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
5: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to paha!

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jako tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano,
4: ano.
3: Že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pionýra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
4: prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy no, ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk, který od těch faraonů, že já to...
3: měl hodně vlastnou, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil
4: se, jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli v Faraoně a Herdy se byl... No tak to budeme, tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad, tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, Jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sferákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flipovská.
3: Tam byla.
4: No, a Sferák.
3: Můžeš trošku na čtvrt můžeš.
4: No, a režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sferák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mi dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sferák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sferák to přehoval, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Olomouc.

0: písnička Já se vznáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova nevím, i muziku. Já si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Oh, co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl, open.
4: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, když se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš...
1: Ano, raději nám...
4: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět i lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
6: Jak jste říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jenom přes hity, ano, to
6: jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje,

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chci, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraže tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte si, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řečí. Cerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo? Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti,
1: co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost? Táži se, kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si, my se zatím poohlédneme, poražím.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No,
4: jak pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
5: No jistě,
4: samozřejmě. Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
4: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Sledujte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav Kareši. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy, že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kámo. To je hezký nápad, ano. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát. It's okay, hraje, že...

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: U Ničovy a Litovly můžete nově využít pouliční půjčovny jízdních kol. Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Městská policie z Moravské Třebové bude i nadále měřit rychlost v některých okolních obcích. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova můžou nově využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Vícemluvčí Uničova Marek Juráň.
2: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
1: Jízdní kola si zájemci můžou půjčit taky telefonicky. Bližší informace jsou na webu Uničovské i Litovelské radnice. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
3: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
1: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Strážníci z Moravské Třebové budou i nadále dohlížet na bezpečnost v okolních obcích. Městská policie prodloužila spolupráci s 8 vesnicemi, kam budou její hlídky pravidelně výjíždět. Zaměří se především na kontrolu dodržování rychlosti, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
4: Okolní obce v rámci ORP projevily zájem ohledně měření nejvyšší povolené rychlosti v jejich obcích. Toto měření probíhá už od poloviny loňského roku. A za loňský rok bylo v těchto obcích změřeno 182 přestupců, kteří tu nejvyšší povolenou rychlost, která je 50 km/h, v obci překročili. Sport.
1: Začal zápas nadstavby první fotbalové ligy mezi Olomouckou Sigmou a Karvinou. Ve třetí minutě je to ve Slezsku 0-0. A běžeckou trať se příští sobotu promění Smetanovy sady v Olomouci, kde se odehraje tradiční charitativní akce Běh pro paměť národa. Její výtěžek podpoří dokumentování vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy i pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům, uvedla Tereza Poborská-Soušková z pobočky Paměť národa Střední Morava.
0: Počasí.
1: Většinou zataženo lokálně s občasným deštěm, tak bude vypadat zítřejší počasí na střední Moravě. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6 stupňům Celsia. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržet se můžete na silnici 44 u Zvole. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 4 minuty po 17. Otevřené dveře do Kořánce pomalu, ale jistě zavírají, ale možná ještě nějaké prohlídky dobíhají. No a možná ještě někdo dobíhá také k rozhlasovému přijímači už po návštěvě Pavelčákovi 19. Tak třeba za rok nebo zase někdy jindy včas vás pozveme, vyzveme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc na další DODčka, dny otevřených dveří, ale třeba i částečně pootevřené dveře v rámci muzejních nocí, večerů a tak dále. Poslouchejte i proto další vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď 5 minut po 5. si nechte zahrát třeba i vy nově naladění. A jak tedy na to? No přivítáme vás velice rádi, stačí zavolat na 221 555 444. Bezmála do 18, ale neváhejte. A nebo napište, přidejte, ovšem písničky vybírejte po telefonu, pokud by vám stačilo přidat vzkaz, pozdrav nejenom těm, se kterými jste se potkali třeba u nás na DOD. Můžete napsat do SMS schránky Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51. No a v neposlední řadě zahrát Přemyslům, Přemkům a taky Křesomyslům, Nepomukům, Pelhřimům, Johankám z Arku nebo Hovardům.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ale hlavně vy a třeba i vy, naši přátelé, diváci a návštěvníci, rádi vás přivítáme tedy ještě jednou, pokud už jste dorazili z prohlídky ze dne otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc a pokud jste správně naladili tu vaši stanici, tak se můžete ozvat v zápětí, bude ta výzva, která je ideální stran toho, kdy začít telefonovat. Tak třeba potom, co se domluvíme s paní Maruškou, kterou pěkně zdravíme a vítáme u nás teď ve vysílání. Dobrý den, pěkné odpoledne.
2: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra, 17.5., bude mít krásné narozeniny milá Věruška Halousková. Věruško, já vám přeji hodně štěstí, zdraví, osobní a rodinnou pohodu. A dovolte mě pozdravit Jiřinku Prchlíkovou do Dlouhé Stráně, Marušku do Hrabišína, Lidušku do Olomouce a Jiřího do Litovle. Vám, pane Božku, moc děkuji a budu se těšit příště naslyšenou.
1: Moc děkujeme též a přání k narozeninám i v podobě písně Narozeniny. Už zahrajeme v zápětí. No a už samozřejmě je čas, abyste se ozvali další z vás. Noví anebo staří, dobří známí a přátelé, kteří necháte zahrát šlágr, jako v následujícím případě, lidovku, dechovku, cymbálku. A teď právě tu šlágrovou pošleme taky paní Marušce, tentokrát z Prostějova a z SMS schránky 723 70 33 51. Ta se ovšem podělí, Maruška z Prostějova nechává pěkně zahrát taky Haničce z Moravského Berouna. Štěstí, pohodu a hlavně hodně zdraví k narozeninám právě pro Haničku z Moravské Berouna. Posílá Maruška z Prostějova.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: Pokračujeme 17 hodin 16 minut a 16. května odpoledne v podvečer. Tak, všechno uspořádat, vydechnout po cestě. Zdravíme po návštěvě Pavelčákovi 19 Olomouci už zase bludovskou paní posluchačku Aničku. Pěkně vítáme, pěkně děkujeme a moc vás zdravíme. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím. Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště toho dnešního, se kterým jsem se pozdravila na dní otevřených dveří. Je to pan Bořek Volný. Takže dnešní den krásný končí a já posílám písničku Marušce a Frantovi Skálový do Hrabové, Jiřince Urbáškové do Sudkova, Marušce Wagnerové do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce Procházkové do Kolšova, panu Ivanovi od Opavy, panu Františku od Brna a do Malé Morávky a všem bludovákům přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu do dalších dnů. Děkuju a mějte se hezky.
0: Děkujeme a jsme rádi, že i když prý na Žumpersku může trošku více foukat než v Olomouci, tak dneska to proběhlo bez deště, jako při jednom z ročníků po cestě na kole. Paní Aničko, moc vás zdravíme, buďte zdráva, opatrujte se. No a ještě přidáváme samozřejmě taky pozdravení od vás, kdo píšete na 723 70 33 51. Tady čteme, že máme zahrát babičce Jarunce k těm krásným půlkulatým narozeninám, které zítra bude slavit celá široká rodinka a sjede se po delší době velká část naší rodiny. Moc zdraví Jarek, Mila a všichni z rodiny. Pozdravení prosím vyřiďte všem, ano, a s poděkováním celému týmu, děvčatům, organizátorkám i za nás, redaktory, moderátory, kolegy, jak se krásně starali o všechny návštěvníky. Tak ona, děvčata, naše kolegyně milé, zaslouží písničku a poděkování z nejedné SMS zprávy od třeba i nově naladěných nových posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. Staří, dobří, noví, dobří známí. Pojďte k nám také za chvilinku. Píseň dám na lince 221 555 444.

0: přímo z místa.
1: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Od Plotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
3: Rozum slova nikam.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme v 17.22. Pokračujeme s panem Laďou Stovačová. Moc vás vítáme. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás ještě jednou. Děkuju vám, že jste mě vzal. Děkuju vám za vybrání písničky. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Mileně Dobroumová. Paní Mileno, dlouho jsem vás neslyšel, nebyla jste zatopená, nebo ještě marodíte. Přeju vám hodně zdraví, štěstí, rodinné plody. A dál tu písničku posílám paní Marusce do Kroměříža, paní Marusce do Přerova, do Pečovateláku, paní z Lidušce do Olomouca a paní Zdenice z Kočíčko do Prostějova a mé sestře do Kroměříža. Do nemocnice. Všetky vám zdravím, sebu hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A tato písnička je pro všechny a i od moje sestry. Děkuju vám moc krát, shledanou.
4: Tak hodně, hodně, hodně zdravíčka posíláme taky od nás a všech posluchačů. To byl pan Ladík a sestru pěkně zdravíme. A pěkná pozdravení jsou tady teď také z dalšího zdroje a krásně přátelsky zdraví paní Emilka a krásné pozdravy posílá všem posluchačům, milým přátelům, paní Gotwaldové, panu Cerhákovi a sestře Zdence. Písnička ať vás potěší a připomene přátelství taky díky Českému rozhlasu Olomouc. Emilka pozdravuje přátelsky všechny. No a pak je tu ještě přání z Brněnska, z Modřic, tentokrát jako první paní Eva. Z Modřic u Brna jsou ta pozdravení mířená do Pedihoště pro pana Tondu, pohodový večer a taky klidnou neděli, hezké májové dny. Moc zdraví a všechno dobré a zdravíčko posílá Eva z Modřic u Brna.

0: a dívce, co se mu páčí, Břeťovi Osičkovi, je v mini směsce, ovšem oficiálně nazvané dívča manželů Osičkových. V 17:28 bychom mohli dát slovo Iglovance v takové historické nahrávce, ale Jabloňové, noční, májové. A 16. máje, krátce před 17:30, dáme slovo a prostor hlavně panu Jiřímu, který se dovolal. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, máte slovo.
1: Já vám děkuji, pane Bořku, za velice milé, pěkné přivítání. Zdravím vás do Českého rozhlasu Olomouc a zdravím všechny posluchače, kteří teď zrovna poslouchají rádio. No, já pozdravuji srdečně paní Malušku z Kroměříže a vnukla mi takovou myšlenku, že i já bych se mohl zařadit do té fronty těch gratulantů a popřát paní Věrušce Hlouskové z Bílovic všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a mnoho splněných přání, paní Věruško, vám přeji upřímně od srdíčka. A to též přeji paní Hance do Moravského Berouna. Paní Haničko, i vám, pokud posloucháte, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a mnoho splněných přání, hlavně to zdraví ve vašem případě na prvním místě. A když už mám to slovo a dovolal jsem se, tak bych chtěl ještě pozdravit srdečně a popřát všem posluchačům krásně prožitý sobotní podvečer, pěkně strávenou neděli, ve štěstí, ve zdraví a ve spokojenosti a přeji to Marušce do Prostějova, Zdenice do Prostějova, Laďovi do Tovačova a všem ostatním, kterým asi hráváme, včetně manželům Janě a Jiřímu zraštění. Bylo bych vás daleko víc, ale kvota je neúprostná, jenom 5, já už jsem to stejně o jedno přepisko, tak se omlouvám a všem vám přeji krásné prožitě májové dny. Pane Bořku, vám pěkně děkuji, mějte se krásně, příjemnou službu a písnička je i pro vás a ať se vám líbí a potěší vás na srdíčku. Děkuji vám pěkně, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Poděkování na naší straně, pěkná pozdravení a dík tedy panu Jirkovi do Litovle. A dál už míříme třeba do Prostějova a okolí. Sjede se tady rodina na zítřejší oslavy, a to narozenin a taky svátku našeho dědy Přemka, strejdy Přemysla. No a taky prý vnučka Anetka bude mít svátek, tak všechny máme pěkně pozdravit právě na Prostějovsko. Zapsal to Maty, takže i jeho nebo tebe pěkně zdravíme. No tak dneska Přemek Přemysl, včera ještě ta Žovka i Sofinky, mnoho jich, třeba mezi vašimi vnučkami, a pak Anetky a pak Natašky Ivošové. Máme ovšem zahrát ještě taky k narozeninám nejhodnější babičce Julče, tu zase zdraví její rodinka a především

0: dcera moje, maminka nechává moc pozdravovat a zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko přejeme všichni. Všichni krásně zdravíme paní Marušku z Prostějova a ta hned reaguje. A pro pana Jiřího z Litovle, a panu Jiřímu přeje moc, moc krásný večer, klidnou neděli, hezký máj. No a hezky to spojíme, protože on zrovna vybral tu písničku, tak určitě i speciálně pro Marušku z Prostějova.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

je pole, polička zalitá, v 17.36 ještě taky třeba vzkazy zalité láskou, přáním všeho dobrého, nejen oslavencům, tak tedy ještě pozdravíme Přemka, Přemečka, tentokrát je to přání od baby a dědy, našemu Přemovi, kterému přejeme všechno, všechno dobré a hodně úspěchu a gratulujeme právě ke studijním úspěchu u zkoušek a že se dostal kam chtěl. Těch úspěchů je možná i u vás v rodinách řada, moc vám to přejeme, moc jim to mladým pěkně přejeme a Přemkovi tím spíš, že má svátek od baby a od dědy, krásná pozdravení přes Český rozhlas Olomouc. Pozdravení přes naše vysílání teď ovšem posíláme taky do práce Ilče až téměř do večerních nočních hodin za pult do nákupního centra. Zdraví rodinka, manžílek. A ještě pozdravení máme poslat taky naší skvělé babičce Jarce, ať má krásnou sobotu, neděli, ať si ji užívá, i když třeba za chladnějších dnů, pozor, pozor, týdenní výhled meteorologů hlásí do týdne nějakých 27.

0: rozahřátí. Ej, bože můj. A pokračování už teď je s jednou májovou skladbičkou a přáníčkem a našimi pozdraveními paní Lidušce. Dobrý podvečer, pěkně vítáme.
1: Krásný podvečer, taky vám přeju, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milé přivítání a chtěla bych poslat hudební dárek. Zítra bude mít krásný narozeninový den paní Věruška Halusková z Bílovic. Tak, paní Věruško, jestli posloucháte, přeju vám všechno nejlepší k těm vašim zítřejším krásným kulatým narozeninám. Pevný zdraví, který potřebujete. Hodně štěstí, lásky se svými nejbližšími. A hodně krásných ještě dnů a dlouhý život, aspoň do té dlouhé stovky, ať prožijete ve zdraví a lásce a ať vám dělá pořád velkou radost váš vnuk Adámek a všem celé vaší rodině taky přeju hlavně zdravíčko a štěstí. A písničku ještě posílám taky na oplátku do Umíčova paní Zdeňce Pavelčíkové do Šumvaldu Božence. Dubové, manželům Kotvaldovým do Dobravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, do Kunštátu panu Jiřímu, do radnice panu Zdenkovi Dubkovi s rodinou a do Nemile panu Oldovi Crhákovi také s rodinou a všem přátelům, posluchačům a vám, pane Bořečko, také písnička je pro vás a všem přeju krásný májový dne a všem, ať se daří a hodně zdraví. Děkuji.
0: Děkujem, pěkně. Pozdravíme všechny nejmenované. A teď ještě taky možná technický přípodotek. Paní Evě odesílatelce SMSky, respektive dvou SMSek, ale ta druhá část byla asi neplánovaná, protože ta už měla mířit k upozornění adresátům toho přání. Takže my budeme za chvilinku asi přát od paní Evy Julince, manželovi, ale ta další část už neměla být pro nás, ale upozornění právě pro ty adresáty. Tak ještě chvilinku, aby Evička upozornila, protože i ta druhá část přišla nám, nikoliv jim. Tak ještě zahrajeme mezi tím od Dany a zítra na krásné narozeniny zahrajeme Marušce Bedřichové. Hodně přeji, hodně štěstíčka, hodně zdravíčka, hodně, hodně moc zdraví. Ozvi se, paní Dana vzkazuje narozeninové oslavenkyni Marušce Bedřichové. Dál popřejeme všechno dobré Zdeničce z Prostějova i Zdeničce z Hrochova, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Marušce z Kroměříže, Zdeničce z Holubic i panu Jiřímu z Litovle a Františkovi od Brna, od Jany a Jiřího z Roštění. No a za chvilinku bychom mohli zahrát a mezi tím snad ještě správně budou upozorněni od paní Evy z další SMS zprávy a od vás třeba i s výběrem písně.

0: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.
1: Málo mám tvé lásky, to je tím.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Nadeždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A taky ach, synku, synku, anebo černé oči, jděte spát. Jen tak kratince na minutku, na 3/4 minutky má na svém lidovkovém albu kytaristka, zpěvačka Lenka Filipová. A jinak zítra její průřez s repertoárem, hlavně rozhlasovým, rádiovým, popovým, kytarovým. Živě na koncertě u nás po 6:30 v neděli. Lenka Filipová, teď ovšem zase třeba nějaké klasické valčíky, valčičky by to chtělo, a klasika třeba jménem Pepíček, aby ale nebyla zima, zimenka. Zahrajeme pro zahřátí, tak akorát příjemně. Babičce Marušce moc jí zdraví Luky a Venoušek, dva vnoučkové. Taky máme poslat písničku od dědy a babičky, ovšem vnoučatům Mijunce, ale... No a ještě zahrajeme moc rádi k dnešním narozeninám paní Jiřince Nevrklové, manželovi, a Julince, pravnučce, které slaví v květnu už od včerejška. Přeju štěstí, zdraví a hodně, hodně dalších spokojených let. To je přání od paní Evy, snad už instruovala adresáty, snad to slyšeli, poslochnou si případně. No a dál máme moc poděkovat, moc pěkně zahrát paní Aničce z Bludova. To poděkování je od Jarušky a Pepy z Malé Morávky a od nás také tímto směrem. Pošleme také krásná pozdravení k oslavě narozenin Milce Křištofové do města Albrechtic od někoho s číslem 734 a tak dále. A tak dále. Ovšem bez podpisu. No a všem kamarádkám do rapotí na pěknou písničku a moc hezké májové dny posílá Katy. Pošleme také písničku, přáníčko k narozeninám, přání hodně štěstí, pohodičky, hodně zdravíčka pro Věrušku Halouskovou. Ovšem tentokrát je to tady od Evy z Modřic u Brna po dalších několika zprávách. A k dnešním narozeninám Haničce z Moravského Berouna všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Též ale pozdravení a krásná přání Jirkovi z Litovle, Vlastičce z Kutálkové, Ladičkovi z Tovačova a Marušce z Kroměříže od Lidušky z Olomouce. A ještě by to chtělo Valčiček poslat také nejhodnější babince Evulce. Moc děkujeme za dnešní opět skvělé, rozplývající se a neskutečně voňavé pečení. Moc ji zdravíme. No já myslím, že bychom měli pozdravit v tomto ohledu také paní Aničku do Štětovic, taky s velkým voňavým poděkováním.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prostějov chce prodat městské byty v domě na Žižkově náměstí. Dělníci dokončují v Mikulovicích na Jesenicku opravy mateřské školy. Uvalno u Krnova má svou první veřejnou nabíječku na elektrokola. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Prostějova rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně v roce 2024 radnice nabízela budovu celou za minimální cenu necelých 20 milionů korun. O koupi ale nikdo neprojevil zájem. Více mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
3: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytu je aktuálně pronajata a část je volná.
1: V Širokém Brodě místní části Mikulovic na Jesenicku končí rekonstrukce tamní mateřské školy. Areál poškodili předloni na podzim povodně. Opravy vyšly na zhruba 2 miliony korun. Podle starosty Romana Šťastného z hnutí STAN práce budou hotové do konce května.
4: Během těch prací došlo vlastně k odvodnění celé budovy, z revitalizace jejich školní zahrady, kdy vlastně voda zničila veškeré prvky, které tam měly, takže udělalo se nové oplocení a mají tam teď krásné prvky, které budou moci využívat k té své denní činnosti. Teď na čem to ještě stojí, tak příjezdová komunikace, která byla poničena, tak se v tuto chvíli dokončuje. Myslím si, v horizontu konce května by měla být tato stavba ukončena.
1: Novou veřejnou nabíječku na elektrokola teď můžou využít cyklisté v Úvalně u Krnova. Nabíjecí stojan je ve středu obce u tamní fary. Dobít kolo si tam může kdokoliv. První stojan v obci svého druhu má taky přípojky pro mobilní telefony a nabíjení je bezplatné, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
5: Je to prostě další bonus, když víme, že ti lidé jezdí na kolech a jezdí i na elektrokolech, tak je to pro ně služba navíc. My jsme právě volili tak, aby když tam to kolo tak aby tam vlastně měli co dělat. Navíc tam byly podmínky té dotace, že to musí být na nějaké už existující cyklotrase a musí to být na našem pozemku. Sport.
1: Olomoucká Sigma hraje v rámci nadstavby první ligy s Karvinou. Po prvním poločase je to ve Slezsku 1-1. A české hokejisty dnes čeká na mistrovství světa zápas se Slovinskem. Duel odstartuje ve 20 hodin a 20 minut a vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro šampionát ve Švýcarsku obránce Jana Sčotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené gólmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte v Olomouckém kraji většinou zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6 stupňů Celsia. A povane mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor v Palackého ulici v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
6: Ano, sobotní podvečerní 16. májové vysílání a pár stránek na dobrý májový podvečer, neboli jedna restituční tečka, tedy vyprávění o dvou bratrech, jednom domě a jednom divokém století. Zveme k poslechu další květnové povídky olomouckého prozaika a právníka Petra Rittera v rozhlasové premiéře u nás v Českém rozhlase Olomouc. Uslyšíme příběh nazvaný Restituční tečka o dvou bratrech a jejich vile. V režii Tomáše Soldána tedy konkrétně uslyšíme herce Jaroslava Krejčího.

Jeho smrt neměla žádnou definovatelnou příčinu. Nedostal infarkt, neléčil se s rakovinou, nevypadl z okna, neulehl pod vlak. Na jeho těle nebyly nalezeny stopy násilí, laboratoř neobjevila stopy předávkování ani jedu. Soukolí Otakarova těla se zastavilo z jediného důvodu. Přestalo fungovat. Srdce, nervy, mozek, smysly, slezina, játra. Všechno v jednu vteřinu svorně vypnulo. Kdyby měl patolog uspět při pátrání po příčinách tohoto náhlého a definitivního znehybnění, musel by alespoň několik let žít v této zemi v dobách, kdy v ní místo slunce svítila rudá hvězda, víc než pravda platila hesla a základní esencí věrnosti bylo pokrytectví. V jednom velikém domě tenkrát žili dva bratři, Otakar a Bedřich. Dům postavil jejich děda po první světové válce jako velkorysou rozložitou vilu, očekávající skvělou budoucnost. Po druhé světové válce ji noví vládci jako příliš velkorysou a příliš rozložitou znárodnili, což byl tehdejší nový výraz pro krádež, kterým se obsah slova stal beztrestným. Záměnu uzákonili sami zloději. Slovo krádež ve slovníku ponechali pouze pro podstatně menší oblast případů, kdy někdo něco sebral jim. I po tomto vlastnickém přeskupení oba bratři stále ve vile bydleli. Těžko tomu mohlo být jinak, byty byly vzácnější než lanýže. Otec Otakara a Bedřicha a pak i jeho synové dostali pana domácího, stát. Domácího, nepříliš důvtipného, za to důsledného a nesmlouvavého. Děda, který dům stavěl, byl stavebník ze staré školy. Nestavěl ho z betonových desek, ale z cihel. Nezakryl jej na plocho rozlitým asfaltem, ale tesařskou skládačkou krovů a pálených bobrovek. Okna nesměřovala ke stovce stejných domů nově budovaného města, ale do zahrady. Pro novou dobu to byl zkrátka provokující dům. Navíc příliš velký. Dva bratři v něm podle názoru domácího museli trpět fobii z velkého prostoru. Aby se s ní lépe vyrovnali, vyměřili jim za nadměrné místnosti a nadměrné metry nadměrné nájemné. Oba bratři se měli za umělce. Otakar maloval obrazy, hrál divadlo, psal povídky, fejetony, zpíval a zakládal kapely, recitoval, přetančoval, skládal, vyřezával, modeloval. Nic z toho nedělal pořádně. V tom směru mu doba přála. Kulturní referenti s ním lepili díry po těch, co věci pořádně dělali, ale dělat zrovna nesměli. Někteří z jeho známých si ho tak pletli se skutečným umělcem. Bedřichův umělecký záběr byl méně rozkošatělý. Hrál na klarinet. Poprvé tu černou věc uviděl v 10 letech na koncertě orchestru Karla Jambora, když Karel Jambor jako vrcholné číslo odložil dirigentskou taktovku, vzal do ruky do té chvíle stranou odložený nástroj a vydechl z něj sametovou nádheru. Život. Ta lesklá stříbročerná píšťalka udělala v Bedřichově duši větší paseku, než dokázala škola nebo rodiče. Zamiloval se jako později už nikdy. Koupil si nejlevnější klarinet a dřel. Je stará pravda, že když člověk dře, nakonec něco vydře. Bedřich se vypracoval v klarinetového virtuóza. Už se chystal postavit vedle Karla Jambora, jenže právě v té době Karel Jambor zmizel. Emigroval do Rakouska. Do země vzdálené několik kilometrů, ale do té míry nedostupné, že nebylo jisté, zda vůbec existuje. Šeptem se o ní vyprávělo, že tam muzikanti můžou hrát muziku, jaká se jim líbí, a v honorářích si vydělají třeba i na auto. Kdo se do té nepravděpodobné země podíval,
Ten po svém návratu už nikdy neplatil za obyčejného. Jednou takové povolení dostal i Bedřich. Povolení a příkaz předvést západňáckým rakušákům, jak dokáže znít znárodněná muzika a zase se rychle s celým orchestrem vrátit. Těsně před vystoupením uprostřed generální zkoušky za Bedřichem přišel rakouský inspicient. Venku v předsálí vás, mistře, čeká nějaký člověk. S nikým jsem nebyl domluvený, ujistil Bedřich všechny kolem hlasitě. Jestli se mnou chce mluvit, musí počkat, až skončíme. Když po dvou hodinách vyšel na chodbu, zjistil, že na něj čeká Karel Jambor. Lokty na kolenou, schoulený na lavičce, míjený, nikým nepoznávaný, trpělivý a omšelý, jako kabát z třetí ruky. Nechytil se. V Rakousku, v Německu, ve Francii. Pro tamní svět byl natrvalo někým, kdo přichází z Ostbloku. A takových se báli. Že hraje na klarinet jako nikdo jiný v doslechu, znamenalo míň než číslo jeho bot. Že doma kdysi dirigoval svůj vlastní orchestr, tím hůř. Mohli by se kolem něj shlukovat kamarádi, kteří utekli stejně jako on. Za nimi by mohli přijít další a pak ještě další a mohli by začít střílet. Bedřich s Karlem Jamborem prochodil noc, v níž mu vyprávěl, jak díky němu kdysi začal s klarinetem a že nebýt jeho, nikdy by nebyl tím, čím teď je. Víc pro něj udělat nemohl. Opravdové poučení však člověk získá jen svými vlastními hloupými rozhodnutími. Po nějakém čase Bedřich emigroval. Do Německa, západního. Do východního by to nemělo smysl. Trabant na pořadník byl k mání i doma. Neexistuje přece jen Karel Jambor, ale také Miloš Forman, Kundera, Lendl. Jenže ačkoliv byl Bedřich výtečný muzikant, přece jen ne tak výtečný jako Miloš Forman režisér, Milan Kundera spisovatel nebo Ivan Lendl tenista. Navzdory tomu, že se z Bedřicha stal Friedrich, byl zde pořád gastarbeiter, který se pokouší ujídat z německého muzikantského koláče. Podobně se mu později dařilo jako Frederikovi ve Francii i jako Frederikovi ve Švédsku. Uchytil se teprve v New Orleans, v kolébce jazzu. Jako počítačový programátor. Pro bratra Otakara a lidi kolem něj se rozplynul kdesi na druhém konci nekonečného vesmíru. Pak přišel sametový listopad 1989. Unikátní revoluce, v níž revolucionáři společně zpívali, načež svrhli své krutovládce z piedestalu cinkáním klíčů. Jakmile skončila fáze zasněných pohledů do nového lepšího světa, začaly se přesunovat majetky. Konec konců i proto se revoluce dělají. Rozběhly se restituce. Potomci původních majitelů se hlásili o zestátněné firmy, pozemky, domy. Otakar vzpůrně odmítl poslat úřadům několik posledních plateb nadměru a žádal svou rozložitou vilu zpět. Máte bratra? Namítli mu úřady. Má na dům stejný nárok jako vy? Ano, možná mám bratra. Někde na země kouli. Ať je váš bratr kdekoliv, krčili rameny úřady, pokud žije, má nárok. Splnili tak svou úřednickou povinnost věci komplikovat. Současně tím však Otakarovi poskytli i nápovědu. Nežije, vyhrkl Otakar. Prosím. Úřady nikdy nic nepochopí na poprvé. Můj bratr nežije. Můžete to doložit? Roky jsem o něm neslyšel. Nevím, kde žil. Jak bych vám měl dokládat, že nežije? Přemýšlel úředník. Nestačilo by parte?
navrhl Otakar. No, konec konců, doba je porevoluční. Mají ten barák dostat dva chlápci nebo jeden. Ať tak či tak, úředníkovi nebude patřit v žádném případě. A vy ho máte? Parte? Za dva dny ho měl úředník na stole. V angličtině, černě orámované, mnohokrát přeložené, s ohnutými rohy, se dvěma rozmazanými skvrnami od kávy, jak má Parte po 10 letech vypadat. Uteklo pár nervózních týdnů, na jejich konci vila vklouzla do Otakarova majetku jako kapka medu do čaje. Vědomí, jak chytrou fintu dokázal vymyslet a jak dobře ji provedl, Otakara naplnilo pýchou. Po nějaké době ho to též vědomí začalo užírat. To dělá svědomí, anebo možná strach, co až se na to přijde. Ty dva důvody se od sebe těžko rozeznávají. Samozřejmě to neudělal kvůli sobě, ale kvůli dětem a vnoučatům. Jenže právě těch se bojí. Co řeknou, až se to doví? Bude jim vysvětlovat, že člověk má jen jeden život a v něm omezený počet příležitostí? O ty má povinnost se starat. Čítankovými ohledy si nemůže nechat bránit, je pokračovatelem rodu, dům postavil jejich předek, který, kdyby měl možnost, odkázal by ho určitě právě Otakarovi. Přece ne uprchlému Bedřichovi. Otakar neudělal nic menšího, než že vpáčil život zpět do jeho základů. Stalo se to v dějinách již mnohokrát, že ve prospěch království musel bratr bratra oprávněně zprovodit ze světa. Otakar to přitom udělal jenom jako. Ohleduplnější už být nemohl.

Získat je snazší než udržet cokoliv. Olympijskou medaili, ženu, muže i dům. Vila měla za sebou 40 let péče pana domácího, který z ní vybíral nadměr a hned ho zase utrácel za propagandu, že své pětileté plány rozvoje splní za 4 nebo ještě méně roku. Začalo to sklepy. Ofenzíva plísní se po stěnách hnala vzhůru jako kozácká jízda. Pak se ozvala střecha, která jako první všechny v domě upozornila, že venku prší. Praskaly trubky, mokvala potrubí, blížil se kolaps. Otakar si vzal úvěr a objednal řemeslníky. Řemeslníci odhady nákladů průběžně zvyšovali, termíny překypující původně rezervami se ztrácely v mlhavém nekonečnu a banka se měnila v nervózně podupávající hysterku. Konflikty, upomínky, obsílky, rozsudky. Když přišel exekutor, nejprve si zoufal. Co s domem s odkrytou střechou, zívajícími otvory po oknech a hromadou suti v obýváku? Dražit ruinu, kterou by se nikdo ani v záchvatu nadšení neodvážil nazvat domem, podobná představa byla proti všem pravidlům exekutorského biznisu. Dům s takovou rodovou tradicí by měl zůstat rodu. Od pamětníků se dověděl, že k Jarolímovu rodu patřil ještě jeden syn starého pana Jarolíma. Bedřich. Před léty se ztratil a po létech mlčení byl zapomenut. Exekutor se zahloubal do restitučních spisů, až v nich zmínku o Otakarově bratrovi našel. Jednu. Jeho parte. Exekutor to byl sice milosrdný, ale jeho milosrdenství nepřekračovalo hranice hlupáctví. Parte není zpráva patologa. Jestliže se úmrtí člověka prokazuje pouhým oznámením, že příbuzní jsou zarmouceni nad jeho odchodem, nemusí to být s jeho smrtí tak horké. A jestli je možné, že žije, je také možné ho najít. Bedřich právě seděl u počítače, když na něj vyskočila zpráva českého exekutora. Napříč přes Atlantik mu nabízí ke koupi jeho rodný dům. Dole dvě přílohy. Fotografie domu těsně před zřícením a sken Bedřichova parte. Bedřich byl zpět bezmála stejně rychle jako jeho e-mailová odpověď, že přijede. Bratra našel v kumbále pod schody. Ahoj, bráško, přivítal ho Otakar. Rád tě vidím. Usoudil, že lež je to jediné, co mu teď může pomoci. Už tě to venku nebavilo? Rozhodl se k chabému útoku. Přijel jsem si koupit svůj dům. Ale já ho neprodávám. Ty jsi, Otakare, ten poslední, s kým bych teď chtěl dělat obchody. Jo, a kdo je přede mnou? Exekutor. Dům stejně z poloviny patřil mně, když ještě za něco stál. Patřil by, kdybys tu byl. Bedřich mu před očima rozevřel svoje parte. Poslední rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu, četl. A že jste mě nepozvali? Kvůli tomuhle papíru jsem přišel o barák. Utekl si. Od téhle rodiny, z tohoto domu, z tehdejší mizérie. A teď, když je dobojováno, tak se sem sneseš jako z jiné planety a předvádíš se. Vy tady ještě lžete, to už v civilizovaném světě nikdo nedělá. Ty jsi tady bojoval? Cinkal s klíči, s jediným rizikem, že je ztratíš a budeš muset volat zámečníka. Zatímco ty si seděl někde v Americe u televize a díval ses, jak nám to tu jde. V té době jsem byl v Německu a jezdil s Mercedesem, U-Bahnem, to je německé metro. Řeknu ti to na rovinu, pro nás si zemřel. Tak jste zařídili, aby to tak bylo, řekl Bedřich. A ukázal mu smuteční oznámení na podlaze.
jen jste mi to zapomněli říct. Ani ses neobtěžoval nám oznámit, kde jsi, aby nás náhodou nenapadlo, že bychom za tebou mohli přijet. Skočil na tebe mamon, za to přece nemůžeš. Skočil na tebe ze zálohy, nedalo se nic dělat. Restituční lhůty byly krátké, ty jsi měl Bůh ví, jaké občanství. Jistě, co s takovým bráchou? Když ho zamorduju, žádná škoda, měl tu být, jako umělec toužil po věčnosti, tak mu ji dopřeju, že mi zůstane dům, no co se dá dělat? Dům? Barák s posledními zbytky omítky, s chnělými stupačkami, s rakousko-uherskou orlicí na střepech po kanalizaci. Pro pasti na myši tu není kam šlápnout. To se divím, že do těch pastí ještě máš co dávat. Nebyl jsi tu. Takže si všechno musel zachránit sám? Bylo jen dobře, že jsi byl mrtvý. Jenže nejsem. Ale měl bys být. Nutím se věřit, že to tak nemyslíš. Zkus si představit, jak by ti bylo, kdyby na tebe vyskočilo tvé vlastní parté. Do smíchu. Do smíchu? Uvidíme. Rozhodl se v té chvíli Bedřich. Rychle, dřív než by mohl přijít o to opojné, svaté rozčilení, dokud ho pohání křivda a hlad po spravedlnosti, sedl k počítači a vytvořil Otakarovo smuteční oznámení. K nerozeznání od podobných ostatních, jen s jedním podstatným rozdílem. Neoznamovalo se v něm, že Otakar Jarolím zemřel, ale že ten tragický okamžik teprv nastane. Oznamuji všem příbuzným, přátelům a známým, že vás navždy opustím, a to v poledne 27. prosince. Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu bez účasti veřejnosti. Několika kliknutími Bedřich tu zprávu rozmetal po sociálních sítích a pro jistotu ještě ve starodávné papírové podobě na adresy těch, kdo by ji na internetu třeba přehlédli, ačkoliv by je mohla zajímat. Zajímala všechny. Když to Otakar zjistil, rozesmál se. Jednak to Bedřichovi slíbil a jednak mu nic jiného nezbývalo. Bedřich koupil svůj dům. Za sumu, kterou udělala radost exekutorovi i věřitelům. Otakar si za zbytek, který mu zůstal, mohl pořídit i nový byt. Stejný, v jakých bydlí miliony lidí, kterým dědeček nepostavil rodinné sídlo. Byt v domě z betonových desek, se střechou s naplocho rozlitým asfaltem a s výhledem na stovku stejných domů na okraji města.

Čas plynul nepřátelsky a schválně rychleji než obvykle. Otakar podezíral hodiny, že když se nedívá, některé minuty přeskakují. Jak se blížilo poledne, měnil se čas v píst, stlačující Otakarovi útroby do těsného prostoru. V němž bylo stále těžší se nadechnout. Srdce nemělo dost místa. Jak se snažilo tlouct, působilo mu bolest. A pak přesně ve 12 se nestalo nic. Ručička cvakla a pokračovala dál svým tempem. Nezdržujte mě, žádala, mám před sebou dlouhou cestu. Co se ozývalo z kuchyně, nebylo volání po oběti, ale veselé oznámení Otakarovi ženy, že za chvíli bude oběd. Otakar se zaklonil v křesle a ze svého nového bytu se dlouze zadíval do nádherného blankytu za oknem. Sevřené soustředění povolilo. Úleva ho zaplavila jako letní déšť po měsících sucha. Podvědomně sáhl po láhvi vermutu a nalil si sklenku. Kertům ji už nedonesl. Jeho smrt neměla žádnou definovatelnou příčinu. Soukolí jeho těla prostě přestalo fungovat. Zjevně nebylo nic, proč by měl zemřít. Ale také nic, proč by měl žít. Strážním andělům, kteří ho měli držet při životě, namluvil, že pečovat o svědomí je pošetilé a poctivost, že je nepotřebné harampádí. Dali na něj a vzali si volno. Nebyli tak na svém místě, když měli pohlídat vinu, která neošetřená pokáním nakonec zdivočí a obrátí se proti tomu, kdo si ji pustil k tělu.

0: Jaroslava Krejčího jsme v Českém rozhlase Olomouc slyšeli v rozhlasové premiéře povídky Petra Rittera Restituční tečka. Pořad připravila Eva Lenartová, režii měl Tomáš Soldán, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík. A za týden ve stejnou dobu zveme u nás v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc k poslechu dvou povídek. Jedna bude nést název Doktor Perdis a ta druhá Naplněná láska.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
3: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě, je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 60. léta a taky léta, kdy své hudební vzpomínání připravoval kolega rozhlasák Jaroslav Vikrent. Pravidelně po půl sedmé a dnes 60. léta v podání dua Dale a Grace a když si počkáte, možná i hříšného tance se dočkáte.
2: Spoustu rozhlasové pohody s právě začínajícími hudebními vzpomínkami na světová muzikantská léta minulá přeje všem letitým i premiérovým posluchačům tohoto svého mírně připomínacího melodického pořadu Jaroslav Vikrent. Pokud dámy a pánové, alespoň v nejbližších zhruba 30 minutách, poskytnete svým páté ctěným orgánům sluchovým i nadále šanci vychutnávat si v éteru vlny Českého rozhlasu Olomouc, může vás dnes tato stanice přes moji maličkost lehce encyklopedicky potěšit několika málo historickými kousky někdejšího mužsko-ženského amerického piveckého dua Dale and Grace, kterému bylo příslušnými showbiznisovými bohy dovoleno těšit se trochou šlágrových úspěchů v letech 1900.

S vaším laskavým dovolením, přátelé, si úvodem svého dnešního hudebního vzpomínání na smíšené americké vokální duo Dale and Grace tuto pěveckou sešlost příslušně člensky rozdělím na dvě interpretační poloviny. To znamená na Roberta Dale Houstona a na Grace Broussardovou. Přičemž navzdory společenským pravidlům představovací přednost, abych tak řekl, dám tentokrát mužské části onoho někdejšího showbiznisového uskupení, tedy Dale Houstonovi. Jmenovaný pán, spatřivší světlo světa v jihomisisipském seminary 23. dubna 1940, se totiž, na rozdíl od své pozdější skupinové kolegyně, dokázal soulově zapsat do zaoceánského hitového žebříčku už co by 18-letý mladík. Tento elévský úspěch v podobě billboardové šlágrové 75 ho pak následně autorsky i pěvecky přivedl ke skladatelské smlouvě s producentem a majitelem nahrávacího studia v louisianském Baton Rouge S.J. Montalbánem alias Samem Montelem a tím potažmo, vážení a milí, i k několika novým

Zatímco o Dale Houstonovi zaznamenali příslušné show businessové anály muzikantsky třeba i to, že sice v 6. třídě začal brát hodiny na piano, ale že toho už po 3 měsících kvůli finanční situaci rodiny musel nechat, takže podobně jako autorsky byl pak i na onen uvedený nástroj víceméně samoukem. O jeho pozdější, zhruba o rok starší a kousek od Baton Rouge, konkrétně v Prairie Ville narozené pěvecké partnerce Grace Broussardové, se mi hudebně podařilo, přátelé, pouze zjistit, že už od svých 16 let často zpívala s kapelou svého o 2 roky staršího bratra Van Broussarda, který je dnes, dámy a pánové, v oblasti jižní Louisiany považován za legendu takzvaného swamp popu.

Léta páně 1963 napadlo mnou dnes už vzpomenutého producenta Sama Montella, že by mohl dát Dalea Houstona a Grace Broussardovou pěvecky dohromady a jako s duem s nimi posléze natočit několik snímků. Pouhý den předtím, než mělo koné studiové akci dojít, pak oba zpěváky seznámil a v nočních hodinách je u piana ve svém domě nechal hledat repertoár jejich společné interpretační premiéry, aniž by tehdy pochopitelně vůbec tušil, že se právě pro všechny na věci zainteresované rodí největší šlágrový úspěch jejich života.

Právě doznělé dílko z autorského pera někdejšího amerického rock'n'rollového dua Don and Dewey, které mi dnešní hudebně vzpomínkoví hosté svého času natočili natolik kvapně, že v něm oproti původnímu originálu vynechali textově druhou sloku, místo níž pak zpívali dvakrát v podstatě sloku třetí, tedy před chviličkou odeznělý song naplnil v druhé polovině letopočtu 1963 do posledního písmene věštbu, kterou slovy Zahrej to ještě jednou, to je šlágr, vyslovil už při jeho někdejším nočním bytovém objevení u piana producent Sam Montel. Protože vzpomínaná píseň dokázala za velkou louží 2 týdny královat tamnějším hitům a ve Velké Británii o něco málo později, začátkem roku následujícího, žebříčkově bodovat pozicemi 42 a 49. Navíc pak byl onen kousek, přátelé, viz leden 1964 a billboardový popově singlový stupínek 8 i jakýmsi melodickým předvojem druhého vůbec největšího showbiznisového úspěchu pěveckého páru Dale and Grace.

Během své krátké společné kariéry bylo vokální duo Dale and Grace přítomno i u jednoho tragického historického okamžiku. Díky své někdejší šlágrové jedničce figurovalo totiž společně třeba s Bobbym V, Brianem Hylandem, Jimmy Clintonem a s některými dalšími interprety v řadách účastníků dnes už přímo kultovního turné Karavany hvězd amerického televizního moderátora a producenta Dicka Clarka. Takže 22. listopadu 1963, těsně popolední, před svým tamnějším večerním vystoupením, mávalo v Dallasu vstříc automobilové koloně prezidenta Johna F. Kennedyho jen kousek od místa, kde byl na uvedeného státníka několik málo minut poté spáchán atentát. A i když prý oba zpěváci ony tehdejší osudné výstřely slyšeli na vlastní uši, o tom, co se vlastně stalo, se dozvěděli ve svých hotelových pokojích až o pár hodin později.

Britská invaze doprovázená příslušnou snižující se prodejností desek, jakož i osobní problémy mých dnešních hudebně vzpomínkových hostů, plus ještě navíc vážná choroba jejich pánské poloviny, přivedly nakonec v průběhu roku 1965 vokální formaci Dale and Grace k rozpadu. Nicméně zatímco Robert Houston se následně začal objevovat na jevištích pod starým zaběhlým názvem s jistou Connie Suttonfieldovou, která se mimochodem k tomuto účelu příslušně kumštýřsky přejmenovala, právoplatná showbiznisová majitelka onoho dosavadního, abych tak řekl, firemního ženského křestního jména se pěvecky vrátila ke svému bratrovi a občas se s ním, jakož i s jeho kapelou, prezentovala coby duo Grace and One.

Tak, vážení a milí, a co říct samým závěrem naší stávající společné mírně připomínací mini výpravy do melodického minula světové populární muziky. Snad ještě to, že před chvílí mnou vzpomínaná náhradní Grace, neboli Connie Sutherlandová, začala v jisté době spolupracovat s podobně falešným Dalem, neboli s jistým Jimmy Jordanem, a pod někdejší firmou Dale and Grace nejenže posléze koncertovala, ale dokonce vydala i několik alb. A i když prý oba jmenovaní interpreti dávali docela okatě najevo, že se v jejich případě nejedná o stejné duo, které kdysi prodalo více než 7,5 milionu desek, zmatek v hlavě gramofanoušku tím nijak nezmenšili. V tomto směru pak svým způsobem, bohužel, smutnou tečku za vším udělalo až datum 27. září léta páně 2007, kdy tuto planetu navždy opustil Dale Houston. Jehož přežili 4 synové, bratr, 2 dcery a sestry, 7 vnoučat a 1 pravnouče. Což v tomto okamžiku, dámy a pánové, Jaroslav Vikrent jméno mé, může být a také je poslední lehce bulvární informace našeho dnešního rozhlasového oldies setkání. Takže díky za přízeň, pozornost i tolerantnost, a budete-li mít zájem i příště, naslyšenou za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V budově Českého rozhlasu v Olomouci se dnes konal den otevřených dveří. Olomouc chystá investici do ploch pro relaxaci u řeky Moravy. Sigma porazila Karvinou v nadstavbě 3-1. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Český rozhlas dnes uspořádal den otevřených dveří, a to ve všech svých regionálních stanicích, taky v Olomouci. Zájemci zaplnili v rezervačním systému všechny termíny prohlídek. Vedoucí programu Jiří Matějů ale provázel i ty, kteří přišli bez objednání. Nejmladšímu návštěvníkovi byly 2 měsíce, nejstaršímu 92 let.
2: Snažíme se to samozřejmě rozprostřít tak, aby nedošlo k přehlcení, protože se chodí i na těch nádherných lávkách, které tady máme v budově, a musíme dbát určitých bezpečnostních předpokladů, ale každopádně jsme rádi, že lidi chodí, jsme rádi, že nás poslouchají, a jsme rádi, že mají zájem o Český rozhlas Olomouc.
0: Olomoučtí radní připravují revitalizaci lokality Šmeralová v blízkosti řeky Moravy. Návrh počítá například s vytvořením travnaté odpočinkové plochy pro relaxaci a pořádání pikniků.
3: V součástí jsou také podle informací na sociálních sítích města sportoviště pro děti i dospělé, multifunkční plochy, prostor pro skateboardisty nebo inline bruslení a také místo pro drobné občerstvení. Náklady radní předpokládají těsně pod 25 miliony korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Technické služby Krnov přidají na tamní koupaliště nový samoobslužný vchod. Lístek si návštěvník koupí u automatické pokladny, kde půjde platit pouze kartou. Pak ho u vchodu zkontroluje pracovník koupaliště. Nový vstup bude hned u bazénu, říká Alžběta Nikodýmová z krnovských technických služeb.
4: V teplých dnech o víkendech se nám u hlavní pokladny vytvářela velmi dlouhá fronta. Druhým důvodem je to, že v blízkosti ulici Karaskové je vybudované odstavné parkoviště. V praxi to funguje tak, že návštěvník odstavil svoje vozidlo, musel projít zhruba 100 metrů kolem celého areálu, zakoupit si lístek a z těch 100 metrů se vracet zpátky k bazénu. Sport.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy porazili ve finále play-off o 7. až 10. místo v prvním zápase Karvinou na jejím hřišti 3-1. Odveta se hraje za týden na Andrově stadionu a vstupenky můžou fanoušci získat zdarma, více na webu Sigmy. Fotbalistky Sparty zvítězily na hřišti Slávie 2-0 a jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší soutěže. A české hokejisty čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Duel od startuje ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo, lokálně hlavně na východě kraje s občasným deštěm. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách se budou pohybovat kolem 2 až 6 stupňů Celsia. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 44 v Bělé pod Pradědem do Mašově. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřený jeden pruh. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, ta je třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničilo.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Uvidíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik části těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to seskládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla koníírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a tím měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: a z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko. Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a i vám.
0: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
1: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem, je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství, tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
0: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
1: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc, a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace. Ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO. A to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a nevždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož to byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoazijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Orda Bájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goránka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že jsi studovala v Moskvě? Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsakova klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarykov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale
2: přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do se nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárykova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vare od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebný domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu jsem probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení, byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, aby se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájela jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke které se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelebovat, ale chránit kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vy chodíte jako občanům, když se stěžujete, že tam stíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část podkrkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo. Něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma. Pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92-93 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma a dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák. Každý populista potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímany v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformací na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagoška a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá, než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Vedení Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochranou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ujediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurichová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wandera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rýgrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rýgrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
1: Počasí.
2: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Opět se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice. Těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, kde se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení je klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, dáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po třech týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete jak sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chrousta, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru, sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá

0: nějaký kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl. Ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? A tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
3: No, kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo
2: nástroj?
3: Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel jí potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Hospodářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšení mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
7: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
3: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
8: Sport.
3: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s olomouckou Sigmou 1-3.
0: Počasí.
3: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde deštěm i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Hurvajs, už se uklidni.
9: Co?
8: Nevidíš, že svítí červená?
9: A jo?
8: Musíme přivítat posluchače.
9: Aha.
8: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
9: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
8: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
9: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
8: Pořad
9: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
8: s Hurvínkem
9: a s Pejblem.
8: Tak hezký poslech
9: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad
1: s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa a ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč mastnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustilo. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: No tohle je dobrý krucin, alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrničkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli to Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju, oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruče kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až díl list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, no.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1920

0: 28 Spable s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spable s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spable s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabalení. A spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
0: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spabla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
0: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
2: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
3: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
3: Ajaj, co pan Spable říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
3: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
3: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
3: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
3: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
3: Ty se brepta.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
3: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
2: Jako vždycky, domů.
3: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
3: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
3: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
3: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
3: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prchno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
3: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Ne, proč?
3: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
2: Na hlavu?
3: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
2: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
3: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
2: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
3: Jo.
2: Opravdu?
3: Kdeleže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
2: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
3: Cože?
2: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
3: Jo, tak to já raději jdu.
2: Jdi.
3: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
2: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
3: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
2: Ano.
3: No.
2: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
3: Takže bys šel ještě dneska ven.
2: Jo.
3: A kdy se sejdeme?
2: Buď v 5 u pošty, jo.
3: Platí. A kdy přijdeš ty?
2: To se uvidí.
0: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
0: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
0: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
0: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
2: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
2: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
0: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
2: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
2: Čajíček.
4: Ano, ne to bude.
2: ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
2: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
2: To ne.
4: No to věřím.
2: A víš proč?
4: No nevím.
2: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
2: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
2: Utíkej. No, hezky poslouchá.
0: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
0: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
2: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
2: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
2: Ach so.
0: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na vše.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, víš, když mám.

však nemusel vystať snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi zlatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: jedlo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně v klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně je připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy, něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pambu, ne každý se toho dočká a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich... Ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Mm-hmm. Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli s tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou a zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke svět.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: ostatních. Mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofy všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tej rana, matky odebírali a to, takže byla senzační. Ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdybychom ji splodili, to říkám každému. Ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova. No, takže v 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten je kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to. No,
0: takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem... Já jsem ještě pracovala 10 let, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla. A takže... Potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici a říkám, no tak třeba nějakého pacienta. No ano, no takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí víte, ona je...
0: Mě jste úplně tak... zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
1: No, ona, to ta paní velvyslancová Štuniská mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo. Já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla tady nebylo. A přitom byla vždycky holka spolehlivá. Chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví. Chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, já, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. V 15 letech. No, ale tak naštěstí potom. No, takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to, no, bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatej byt, to, a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5 12 do týdne a jeden den volno, tak to vše, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura a vykastrovaný, no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně, senzační, bezvadná.
0: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, no, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, měli jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je Bona, ale nějaký děti, nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no bylo to šílený.
0: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v noční lince, paní Helenko.
1: Já vy jste sympatianda.
0: Zavolejte
1: takže
0: zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu, no. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělá tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu, takže syn je autista,

0: nesem, a regeta prima, kluk není problémový a vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat po opatě. No. Takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptete, co vás zajímalo.
1: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo. V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, no, to se mohlo udělat líp?
0: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě dom. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ochu, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
1: Mhm, dobrá.
0: Takže pořádek musí být, jako.
1: A, no a teď... čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
0: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas, třeba když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jakou udělali moji rodiče. Myslím, máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně ségru z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh. Tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A moje žena mě taky hladila, asi mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatné, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a synovi taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
1: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
0: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastinku, včelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický limplinko, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a nashledanou.
1: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho hřál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel.

0: Ale dneska žijou i ty naše pravnoučata a je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
1: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
0: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc, jo. To u těch žen zvlášť to pozoruju, jo. Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají k těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
1: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
0: často,
1: ten rodič, který to říkal výjimečně?
0: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění je v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
1: A myslíte si, že děti dnes tráví s rodiče méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
0: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byly malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem s nimi rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty... A učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící. Já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem. Já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
1: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí,
0: no,
1: že se
0: to, že to oberou vzor i pravnoučata, jo. To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 100 deseti vydržím.
1: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
0: Kdo mě bude dělat ve stovce mýho takovýho hlavního návštěvníka? Já chci mít tu stovku, víte, no. Nahoře na Ještědu.
1: No.
0: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam byl, bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho jenom z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
1: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
0: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do 1 hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzal si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema, baráčku. No a když děti, pak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti, velký holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušný kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodil do práce, vařil jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No, on pak umřel letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš náboží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný. Tyhle děti a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přetonout, už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani jeden do školy a když jsem se třeba vybourala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbij hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad. A babi, a nechceš něco? A nechceš tamhle to? A babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala? Prostě od těch dětí to je strašně miloučky. A třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to a vnoučata to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden a vždycky přišli, nebo bydleli je ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady v odsud, které vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No, prostě nemůžu. A teďka říkám, bydlí tady, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazej, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, nashledanou a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Já jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem přišel tady co téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučetama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občastnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě, a obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle to se zadržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít, a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek, a tak jako se snažím přežívat dál, a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou, a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme, a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali, a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Nějak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi od ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj a aby nepotřebuješ a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tohle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohleduplný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složení bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době jsem přijel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou 2, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je to.
1: A to ještě dělá velkou radost. No. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk a já si říkám, kde já jsem ho měla? Který školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem koho chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje z těch 6.
1: No,
0: Dobře. Jinatko, děkuju. Děkuju moc za ten elán.
1: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, tamhle to. A já furt jsem jako říkám, Krusíš, když já jsem, bych měl který školce, on, pro koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byla parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky já takové pohlazení po duši.
0: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuji za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím. Všechny posluchače a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Pak úplně brečím. Takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince. Mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka a já jsem 6 let vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahla do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala a manžel student, jo. Tak to na okraj, ale teď k těm holčičkám. Rostly holky a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla k ti doktoři, že tu dobu manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila v těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že? Tak

0: šlo 2500. Já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rýsle, jste dvě, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny. A oni na tom gimpu, oni to viděli, jo. A já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu. A oni jako, jo, jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda. A takový, my tam nepůjdeme, my tam ne... Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo. Ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliké místnosti, takový ty cihlový staré byty těch letců za války. To byly byty pilotů, jo? Takový ty baráky, krásný, cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obyvák veliký a potom byla kuchyň, taky pěkná veliká a předsíň a tak dále a příslušenství. A vlastně jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obyvák, ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo, a když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo, já jsem mi to tam nechala a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni, já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala a té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, jo. Že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tam, ona vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala. Čili ona si ještě vystudovala 2, jo, tam v Americe 2 vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě, aha, jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina občanská výchova, ona taky chtěla dělat práva, furt brečela, že se nedostala, ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci, vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala na ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak 1-2 roky, ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo, nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel ji nechtěl žádný peníze poslat, v tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů, takže jsem ho přinutila, přinutila řečma, aby jí poslala ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů, dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole, jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
1: To
0: takže
1: byl příběh, Ivetko, no, s
0: takže jenom
1: koncem.
0: Aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty tři psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
1: Ano, ano.
0: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo. Nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný. Mm-hmm. Že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic. Protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala
1: dobře.
0: Úplně volně, jo?
1: Ivetko,
0: já
1: dobře.
0: Jsem jim nic nezakazovala.
1: My už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
0: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život v rodině. A ještě chci říct, my jsme stáli v fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
1: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
0: CKM, dneska koupíte, ano. Co chcete. Nebo jsem stála proti na banány pro děcka.
1: Ivetko, vy jste báječná, ale teď se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té jedné hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
0: Taky jsem měla děti, jo, že
1: perfektní.
0: Nejenom ty pejsky miluju.
1: Dobře.
0: Jo?
1: Tak jo, budu se těšit na příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky.

0: My jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím
1: vás. Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás zo Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru a z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mí rodiče do vínku.
0: Říkáte, lásko. Že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně tam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, i když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže to je.
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
1: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak 2 synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal, ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovede si to představit.
0: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, je na maximum zatížený, tak v podstatě dcera to zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to je
1: protože oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo. Takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
0: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
1: Jaruško, těžko. Tohle byl největší problém. že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
0: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká zkouška.
1: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já už prostě, já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost. A méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
0: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
1: mějme
0: rodiče?
1: Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti, ať se nám co nejvíc povedou, ať jsou šťastné ve svém životě, ať už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
0: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
1: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
0: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadá vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
2: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubě chcítíš, že ti dneska padne karta, viď, to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo, to je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No, ještě
4: Před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě?
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivý nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: jízdní řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoumal, bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrál jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
5: Ej, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka.

0: A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
1: Hey, manžel.
2: Sakovi.
1: Vezmi si.
2: Moje sakovo, vezmi si.
1: Ne. Pro pána krále, kam zhora?
2: Spadlo. Posíň na spadlo. Kam?
1: Vezmiš, pod kanapé.
2: Cože?
1: Pod kanapé, povídám.
2: No to, tak dělej něco.
3: Drahoušku. Představ si. Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
1: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: To je to?
1: Tohle?
3: Kdo to je?
1: Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
4: Ahoj.
3: Co tu děláš?
4: Ráno, to je situace, co tohle to?
3: A čemu se chechtáš?
4: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu saku, dovolíš asi.
3: A ty se nesměješ.
1: Já už jsem se nasmála. Až.
4: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
1: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
4: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
1: No, popukám.
4: No, ale proč si vlastně nesedneš? Ládíku, proč jsem přižný pohled?
3: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
4: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
4: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
1: To bude mi, myslím, nejlepší.
4: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
3: Já.
4: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě jen takový.
4: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na polovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
4: Neruš mě, sedíme takhle na polovce, já jsem jenom tak ve vestě, tedy ne ve vestě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
1: Láďo, ty máš fantazii.
4: Ale jo.
3: No, jo.
4: Já myslím, že to odhad správně, ne?
1: Jo.
4: Odhad to správně. No my tak sedíme na polovce a líbáme se.
3: Jo.
4: A v tom najednou přecí nechlastení klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
1: Co by tam dělal ten instalatér?
4: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
4: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
1: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
4: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
3: Pod kanapé?
1: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozumět.
4: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, takhle to teda bylo.
1: No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím.
4: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace,
1: no,
3: viď?
1: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
4: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
3: Počkej, nebyl to ten...
4: Ne, hádat je zakázáno, hádat je zakázáno. Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený. Já. Manžel na mě kouká krvavýma očima. Dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu. Povídej,
4: no, tak to napíjí. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to zdychání, hekání a změnil v hechtot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No, to jsem taky měl dělat. Já jsem se smál. No.
1: Neuvěřitelná pohotovost. Já se taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
4: No tak.
3: Já si ohromný. A poslední, jak jsi se z té situace dostal?
4: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu smělo, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
4: Ne, že uvěřil, že se smál.
1: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
4: Mějte se moc krásně.
3: Posledně, on byl, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
4: Jak myslíš?
3: No.
4: Z jaký situace?
3: No, když vstoupil ten manžel.
4: To byla... Kdy?
3: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
4: S kým?
3: No s tamtím, s tím předevčerejším.
4: A s tedy?
3: No počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
1: Láďo, taková choulostivá situace. Ale, ty v tom hledáš logiku.
3: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
4: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
3: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bych měl napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
4: A prosím tě.
3: No?
4: Z čeho jako?
1: Láďo.
3: No co?
1: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jdu, tebe se to netýká.
4: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
3: Víte, dobrou, to legrace, neblází, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že se nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
4: Je už tam někdo byl, co je to za bytovinu?
3: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
4: A prosím tě, to je nemožné.
3: No počkej, no, proč by to bylo nemožné?
1: Tomu by někdo nevěřil.
3: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
4: A co, jako?
3: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
4: Ty mě děsíš.
3: Ne.
4: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
3: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
1: Kdo by tomu uvěřil?
3: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
4: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
3: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poves.
5: Ctivá pokladnost.
3: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

死了。

다시 로

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti. My jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sále, viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak. Žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry.

0: A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili, a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už, a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři, a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dietlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
1: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
2: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
1: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
2: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
1: Už letím, holubičko.
2: Co jste to řekl?
1: Uhněte mi z cesty, nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
3: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
4: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
5: Víte, já bych chtěla, mistře...
4: Ano.
5: Fotografii.
4: Ano.
5: No, ale aby to bylo něco...
4: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
5: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
4: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
5: Jo.
4: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
5: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
4: No tak já a Alan Delon. No. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
5: No.
4: Tedy ten váš obrázek, že?
5: No.
4: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
5: Jo.
4: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já mu závidím, já přímo žárlím.
5: No, totiž...
4: Ano?
5: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
4: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
5: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
4: Upřímnou soustrast.
5: No, dík.
4: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
5: Co? Klofnout?
4: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
5: Jo, vlastně proč ne?
4: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
5: Akt?
4: Akt.
5: Akt. Akt?
4: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
5: Jo.
4: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
5: Jo.
4: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
5: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně s fotoaparátem.
4: Ano, já čůně s fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
5: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
4: ano?
5: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
4: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
5: Fajn.
4: No, já totiž znám muže, že?
5: Jo.
4: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
5: Ano. Zajíc v pytli, to ano. Mám být já? No,
4: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
5: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
4: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
5: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
4: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
5: Tak vy s tím nepřestanete?
4: No.
5: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
4: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
5: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
4: Na hřbitově? To vy, madam?
5: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
4: Na hřbitově leží.
5: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
4: Paní, já mám slabé nervy.
5: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
4: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
5: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
4: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejch jako hub po dešti.
5: Nebo ten... Hele...
4: Ano?
5: Vy ale máte pěkný krče.
4: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
5: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
4: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
5: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev.
4: Ano.
5: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
4: Mějte smilování, paní.
5: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké. Kde je teď?
4: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
5: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
4: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
5: Jo, a hezky mě obejmout.
4: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
5: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
4: Ne, já to nechci vědět.
5: No,
4: já to nechci vědět.
5: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
4: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
5: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
4: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
5: Jo.
4: Já vás radši obejmu.
5: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
4: Ano.
5: Je to naše svatební fotografie.
4: Ano.
5: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
4: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
5: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
4: Ano.
5: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš. Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografy za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral. Teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně.
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že nějaká sešlá se mi
5: zdá,
6: ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřenej zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. No jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
5: váš soused.
6: No jo, no tak u mě na ně zase sežene náhradní díly a tak.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
5: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to tak? Tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledáno.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nesem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.